0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textas Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo 100 titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: čekalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Já jsem před 10 lety točila Play Girls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama a takže to jsem dostala fakt 9 ocasou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli a teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli a mě řekli, tak ostrá pane Muk, slíkl. A teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kole, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, chlape, to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidko. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala,
0: ne.
1: Ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Ha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně nějakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je paráda.
1: A říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to se jelo dlouho, jeden, třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo, mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl a říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, viděl, co se to děje, a tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šla jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se po 20 tak přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a vy, víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Ještě,
0: tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném
2: třeba. Příště, příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Po tom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teďko děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takové vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, no.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je vola.
6: Ajde, střejte. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím, Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Tak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali. No? To si
4: pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou práchy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To je
2: zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: No. Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl jít na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Dobrý den.
1: I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme sečíst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co sečítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: Bo co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, utrošku pomoct.
10: Když jedu na plný plyn, pane Marko.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam jen lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: No jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta. Já to poznám.
8: Devianta říkám, no deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurcová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě.
8: Tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Víte, Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já jsem zlá koba.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.

0: Názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
1: Udělej.
2: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
1: Hodit bude.
2: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víš, já jsem od dopravky, pane majore.
0: Snaživec. Snaživec. To je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
2: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, no, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane.
1: Ano,
2: ne,
1: vám to půjde.
0: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak, ano. Pozor, připravit, tak, hlavička, Kurucová, snaživec, akce.
1: Zase se mi to tady zaseklo.
0: Akce.
3: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
4: Dobrý den.
1: Nazdar. Nazdar, deviant!
0: Ale pozor! Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
1: Ježiš, koupu, já vidím ty kráviny, co tady říkám.
0: No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
4: Ano.
0: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
1: Ze zadu to beru.
0: Ale nech toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné. Je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960. Se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
7: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
6: No.
7: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
6: Takže má lehkou protekci teď u Marie
7: ježiš,
6: samozřejmě.
7: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
6: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
7: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
6: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
7: To maloval.
6: Jo, tak.
7: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
6: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Bydžova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Bydžova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
4: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to přečtu rovnou, jo.
5: Čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Pač zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudruhu předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Oj, Ivoj. Prosím, já tady čtu, jak je líbo.
5: Čti. No.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak no. Od začátku. Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75. minutě, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo,
3: někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Národní rozvojová banka spouští příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Mezi Smržovkou a Josefovým dolem od zítra nepojedou vlaky. Ve Frýdlantu začne od července platit nový systém svozu odpadu a pondělí bude většinou oblačné s jen ojedinělými přehánkami a s teplotami do 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Foglová. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
2: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie, může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
0: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Mezi Smržovkou a Josefovým dolem nebudou 2 dny jezdit vlaky, výluka začne zítra. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu, bude jezdit v době od 8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Ranní a večerní vlaky pojedou jako obvykle. Pro cestující z koli budou připravené nosiče, elektrokola, ale autobusy nevezmou, upozorňuje na svém webu dopravce. Omezený prostor bude i pro cestující z kočárky. Lidé na vozíku nebo skupiny nad 20 osob se musí předem objednat. Obyvatelé Frýdlantu, kteří mají zájem o nádoby na papír, plast a bioodpad, už by neměli odkládat podpis smlouvy o výpůjčce. Radnice upozorňuje, že při podpisu smlouvy v posledním červnovém týdnu nezaručí dodání nádob do 1. července, kdy začne fungovat tzv. Door-to-door systém tříděného odpadu. Změny se dotknou nejen obyvatel rodinných domů, ale také sídlišť, jak říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer z ODS.
3: Na sídlištích budou mít přidělené v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Ty budou označeny a budou opatřeny gravitačním zámkem. To je takové zařízení, ke kterému je normální klíč, akorát se to nedá otevřít a když přijede kukavůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru.
0: V Lucemburku dnes začnou první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie. První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie.
1: Počasí.
0: Ráno může být ještě někde polojasné, přes den ale čekáme převážně oblačno, pršet by mělo jen ojediněle a naměříme nejčastěji od 15 do 18 stupňů, na Českolipsku až 19. Vítr fouká většinou mírný, západní až severozápadní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká, opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede ulicemi Školní a Kokonínská, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: června v kalendáři, 4 minuty po 5 hodině a dobré ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Martin Kolín. Opět je tu začátek nového týdne, ten my si ale zpříjemníme návratem k víkendu. I přes počasí, které bylo trochu jako na houpačce, totiž Český rozhlas Liberec v sobotu uspořádal už 6. ročník pochodu na Královku. Tam se ostatně naši posluchači měli možnost potkat také s námi, tedy rozhlasáky, jak to tedy během celé akce vypadalo. O tom si společně povíme už za okamžik, a to v první dnešní reportáži. Tak nejen příjemný poslech, ale také úspěšné vykročení do nového týdne.

0: Tematičtěji jsme dnešní vysílání odstartovat nemohli než s písní Ráno. Tu jsme si připomněli tedy v podání Marcely Holanové, a to 11 minut po 5. hodině. To je čas, kdy vás zdravíme do nového dne a také nového týdne. Konkrétně tedy na začátku pondělí 15. června. Popřejeme příjemný poslech, k tomu se můžeme společně, jak jsme avizovali, ohlédnout ještě za víkendem v rámci 6. ročníku. Jste se totiž vy, naši posluchači, mohli v sobotu s Českým rozhlasem Liberec vydat na rozhlednu Královka v Jizerských horách. Turisté od rána vyráželi z Bedřichova, z Maliníku, a po jedné z tras společně s nimi šel i náš reportér Patrik Fischer. Tak si poslechněte, jaký výšlap nakonec tedy byl a hlavně i jaký program na rozhledně nakonec na posluchače čekal.
1: Zhruba 9 hodin ráno, na Maliník nám trošku se dá mlha, začíná dokonce lehce poprchávat, ale přijíždějí nám sem už první skupiny turistů, kteří si chtějí s Českým rozhlasem Liberec vyjít na Královku. Pojďme se poptat z té největší skupiny, která zatím přišla, co je sem vlastně nalákalo.
2: Počasí nám přeje, jako každý rok, jsme nadšení, hlavně se těšíme, až se uvidíme všichni v cíli. Zdraví. My se chodíme každoročně, už asi čtvrtý rok, je to krásný výlet na krásné místo, krásnou krajinou, počasí je takový, jak se to člověk udělá sám.
1: Oficiální trasy jsou dvě, jedna měří necelých 6 kilometrů, druhá má něco přes 7 kilometrů. Jako správný reportér jsem se samozřejmě vydal na pochod taky, zvolil jsem si tu další trasu, která má zhruba 7 kilometrů. Jsem zhruba v půlce, kolem 10. hodiny samozřejmě ve chvíli, kdy skončily registrace, tak se samozřejmě taky trošku utlumil déšť. Nicméně, co se týče té trasy jako takové, tak to je zatím velmi, velmi příjemná. Jde se krásně lesem, po asfaltu, tak zatím je to úplně super. Poslední kilometr mi dal teda pořádně zabrat, ačkoliv to byla příjemná cesta, ale i s dalšími výletníky už jsem nahoře a čeká mě teď guláš.
3: My jsme šli stejnou trasou, jestli jsem správně koukal, jak se vám šlo?
4: Šlo se mi blbě, až mi bolej nohy.
3: Ale jinak to byla docela příjemná procházka.
4: Jo, po dlouhých měsících, takhle to je.
3: Lidi tady baví harmonikář Ondřej z Levor a ta zábava opravdu jede v plném proudu, tady se zpívá, tancuje, takže skvělá atmosféra. Speciální doprovodný program si k našemu pochodu na Královku připravil i Klub českých turistů. Vidím, že tady máte stanoviště, štětečky, barvičky, tak co tady děláte?
5: No, my tady prezentujeme turistické značení Klubu českých turistů. Jo, na této akci právě máme takové pracoviště, kde můžeme veřejnosti ukázat, jak se značky tvoří. Jo, že na připravené formáty může si někdo, zejména mládež, zkusit, jak se vytváří turistické značení.
3: Tak, potkal jsem tady skupinu, se kterou jsme se viděli už dole na startu. Tak jak to krásně vidíte po nějaké té době, co jste přišli, dali jste si tady gulášek, máte tady zábavu.
2: Je to super, počasí nám opravdu přeje, takhle jsme si to jako představovali, je to prostě super. Jo, děkujeme Českému rozhlasu za uspořádání této akce, je to super a těšíme se příští rok, až bude 45 stupňů.
1: Navzdory nepříznivému počasí nakonec přišla asi stovka našich fanoušků a posluchačů a shodují se, že si akci užili.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno ještě lokálně očekáváme zmenšenou oblačnost, jinak už bude převážně oblačno na horách, následně tedy přechodně místy jinde ojediněle s přeháňkami. Večer očekáváme ale ubývání oblačnosti i srážek, teploty mezi 15 až místy 19 stupni, na horách ty nejvyšší teploty mezi 10 až 13 stupni a většinou mírný západní až severozápadní vítr. Tak takové počasí nás čeká v Libereckém kraji na začátku týdne.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: S písní Slovenský klín nám pokročilo naše ranní vysílání během pondělka 15. června a přece jenom můžeme připomenout, že od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které se ve svém životě prokázaly a něco dokázaly. Jako jeho dnešním hostem, když bude horolezec Radek Jaroš, tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes, a to po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Přiblížil se nám čas dalších zpráv Hany Hauptfoglové a ta už za okamžik prozradí, s jakým omezením budou muset počítat řidiči na rychlostní silnici 1/35.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně 1 rok odnětí svobody. Návrh dnes projedná vláda. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudeckých Němců. Odhalí je dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Českokamenická, kde po druhé světové válce vznikl internační tábor pro tehdejší německé obyvatele města. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou bude ode dneška do 29. června uzavřený sjezd číslo 34 do Hodkovic ve směru od Turnova. Řidiči musí použít sjezd v Jeřmanicích a odtamtud se do Hodkovic vrátí po rychlostní silnici v opačném jízdním pruhu. Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji je Višňová, informovala o tom mluvčí kraje. Obec ve Frýdlantském výběžku má 9 částí a zhruba 1340 stálých obyvatel. Za vítězství v krajském kole získá zlatou stuhu a dotaci 1,25 milionu od Ministerstva pro místní rozvoj a postupuje do celostátního finále. Rychlostní kanoista Martin Fuxa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál i závod na poloviční trati. A pondělí bude převážně oblačné, přehánky dnes čekáme jen ojediněle. Odpolední teploty 15 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 3. třídy Schotyně na Bílý kostel nad Nisou. V Dolní Suché se srazila 2 osobní auta, policisté jsou u nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, za námi tady další zprávy Hany Hauptfoglové a dobré ráno při pondělku 15. června. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Čeká nás cesta do Krkonošského národního parku. Jedinou kyticí, kterou je tam možné si v létě natrhat, je krásná, ale původní, následně tedy horské květině nebezpečná lupina. Ochránci přírody se každý rok snaží výskyt omezit a pomoct může každý návštěvník hor. Jak konkrétně, to se už za okamžik dozvíte v další reportáži našeho pondělního ranního vysílání. Dobré ráno, dobrý poslech.

0: Jiří Korn s písní Tam u dvou cest právě s další nestárnoucí klasikou pokračuje naše ranní vysílání, a to s datem 15. června. K tomu můžeme připomenout týden invazivních druhů vyhlášený Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Ten měl v minulých dnech upozornit na nepůvodní rostliny a živočichy v české přírodě. Šíří se rychle a představují vážnou hrozbu pro původní přírodu, ekonomiku i lidské zdraví. Stálý boj s nimi vedou i ochránci krkonošské přírody a proti také letos likviduje i správa Krkonošského národního parku především lupinu mnoholistou. Pomoct můžou ale všichni návštěvníci hor.
1: Když je něco vlčí, pokud jde o květinu, o rostlinu, tak je to vždycky něco divokého, nepravého. A lupina, vlčí bob, ta je nejen divoká, ale i nebezpečná. Čím?
2: Představuje riziko, protože se jedná o nepůvodní invazní rostlinu, která snadno zaplevelí přilehlé lokality. Najdeme ji spíš na loukách, prosvětlených okrajích cest, ty v lese.
1: Ona svými kořeny váže dusí, takže připravuje půdu kopřivám a lebedám a šťovíku a všemu, co na horských loukách nemůžeme potřebovat.
2: Právě kvůli symbioze s hlízkovými bakteriemi mění půdní poměry a může tak ovlivňovat celé ekosystémy, rostlinná společenstva. Kvůli ní mizí původní druhy a dostávají se sem jiné, které právě preferují stanoviště s vyšším obsahem dusíku. Invazní rostliny je běh na delší trať, takže pár let se tady s nimi ještě potýkat budeme.
1: Marcela Nosková z oddělení ochrany přírody správy Krkonošského národního parku. Jak tedy likvidovat lupinu? Je to opravdu plošné rozšíření a jsme v národním parku.
2: Chemii se zatím vyhýbáme. Většinou lupinu kosíme v době květenství, ještě před vytvořením semen, protože sečí už v době zralých semen bychom jí mohli napomoct k dalšímu rozšíření. Momentálně začínáme pracovat s dronem. Snažíme se tak ulehčit práci lidem v terénu. Když plochy nalítneme, uděláme snímky, tak odhalení vetřelců je jednodušší.
1: Lupina, vysoká vzpřímená bylina s hrozný většinou fialových květů, vypadá nádherně i v tom velkém porostu. A já doporučuji tuhle kytku si natrhejte i v Krkonošském národním parku.
2: Určitě. Návštěvníkům bych vzkázala, v případě, že nebudou zacházet moc do louky, krkonošské floře pomůžeme a doma nám to zdobí.
1: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pondělí v Libereckém kraji minimálně tedy po ránu, lokálně ještě zmenšená oblačnost, jinak bude převážně oblačno. Na horách přechodně i místy, jinde jen s přeháňkami. Večer očekáváme ubývání oblačnosti a také srážek, teploty dnes 15 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 10 až 13 stupni. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce, stejně tak většinou mírný západní až severozápadní vítr. Dobré ráno přejeme i minutu po 6:45.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička neodmyslitelně spjata se seriálem Sanitka, to můj čas. Hana Zagorová, Stanislav Ložek a Petr Kotwald ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to v 5 hodin a 50 minut. Moderátorská profese jako rizikové povolání, ono když si připravujete pořad se zapáleným kutilem, nic není nemožné. V našem zábavném pořadu to před lety potvrdil Dalibor Gondík, když vzpomínal na natáčení televizního magazínu zaměřeného na hobby.
1: Přijde takový sympatický chlapík a říká, já vám ukážu takovou domácí palírničku, která je naprosto bezpečná.

Pečná. A z deci vína si uděláte vínovici. A my jsme říkali v tom pořadu, dobře, ale přece jenom ta palírna, je to trošku nebezpečný, že jo? Tam je, se riskuje nějaký výbuch a tak, že jo, přetlak, když se to přežene, a on nevůbec ne. To je naprosto bezpečný. Takhle to postavil, rozjeli jsme záznam. Povídáme, točíme a najednou se ozve strašný výbuch. Kdy ten chlap se takhle otočil a byl v tu chvíli celý od toho červeného vína, takhle úplně celý, až nahoru, ta malá mini palírnička, nejbezpečnější palírnička na světě, v dějinách všech palíren, ta bezpečná, se roztrhla a ten vrch vyletěl takhle nahoru. A doteďka je tam, jak ve filmu Kam čert nemůže, jak se tam dívá ta Hlaváčová s tím horníčkem takhle nahoru, tak tam je takhle ten flek od té doby, co to vyletělo nahoru. A ten chlap, do toho ten, takhle byli dva kameramani, Robert Jakobe a Luděk Miller, který měl ten záznam a takhle se klepala ta kamera, jak oni se, jak smíchy to nemohli zastavit, že jo? A ten chlap říkal, vidíte, nic mi není, je naprosto bezpečná.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k návrhu zákona, který by rozšířil pravomoc finančně analytického úřadu. Ve Vítězné ulici v Liberci tento týden skončí dopravní omezení. Hrádek nad Nisou zdvojnásobil příspěvky na kroužky pro děti a mládež. Oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Takové dnes u nás bude počasí. Hana Foglová přeje hezké pondělní ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu, předložilo ho ministerstvo financí. Má jim splnit evropské nařízení ohledně praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se ministerstvo bude zabývat, jak říká jeho mluvčí Stefan Fous.
3: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
2: Připomínek dostal rezort stovky. V plánu má taky další schůzku s profesními komorami advokátů, exekutorů a notářů, kterých se zákon dotkne. Ve středu s dvouměsíčním zpožděním skončí uzavírka frekventované Vítězné ulice v Liberci. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Oprava začala v loni v září a zpozdily je nedokončené přeložky inženýrských sítí. Další komplikací byla koordinace s pracemi teplárny Liberec na přípojce Severočeského muzea a při výkopech také stavbaři museli neplánovaně odstranit staré plynové vedení. Za opravu silnice město zaplatí necelých 75 milionů korun. Prodražila se o přibližně 3,5 milionu korun, a to kvůli použití kvalitnějšího materiálu a také úpravám staveniště během zimy.
4: Stavební firma pracovala v úseku mezi Štefánikovým náměstím a Masarykovou ulicí. Oprava se týkala silnice, chodníků i přilehlého parku a zeleně. Vedení města zahájilo obnovu Vítězné ulice v roce 2017. V budoucnu by měla být Vítězná součástí vnitřního městského okruhu, který by měl odlehčit dopravě v centru. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Hradek nad Nisou zvýšil příspěvky na volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let. Dosud ročně přispíval tisícovkou, nově to budou 2000 korun. Podmínkou je, aby kroužek fungoval na území města aspoň 9 měsíců v roce a členové se scházeli minimálně jednou týdně. Podle nezávislého starosty Hrádku Pavla Farského je cílem udržet dostupnost sportovních či kulturních kroužků i přes stále rostoucí náklady. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů sobě. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru se mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.
1: Počasí.
2: Dnes u nás bude převážně oblačno, ojediněle se mohou přidat přehánky a teploty odpoledne stoupnou mezi 15 a 19 stupňů. Nejtepleji bude na Českolipsku. Fouká mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, to je výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a sídliště Ploužnice a Hradčany. A my vám přejeme šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pondělní vysílání pokračuje také 4 minuty po 6. hodině v kalendáři 15. června a do nového týdne vás ze studia Českého rozhlasu Liberec zdraví od mikrofonu Martin Kolín. Společně se budeme už za okamžik právě na vlnách Českého rozhlasu věnovat také změnám v mateřských školách. Už v příštích letech se totiž výrazně změní počty dětí a některé školky to pocítí dřív než jiné. Například nová aplikace Ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ubývat a naopak, kde dál poroste tlak na kapacity. Podrobnosti tedy k celému tématu nabídneme už za okamžik v další reportáži pondělního Dobrého rána. Tak dobrý poslech a řidičům šťastnou cestu.

0: Zpěvačka Olivia Newton-John také z písní Xanadu, kdy jsme se společně měli možnost na vlnách Českého rozhlasu Liberec vrátit až do roku 1980. Tam jste právě hledali původní verzi tohoto světového hitu. Na druhé straně právě v této verzi, to jsme se společně přesunuli až do roku 2000. Můžeme jenom doplnit, že právě píseň Xanadu je zároveň i titulní písní filmu z roku 1980, tedy v tomto momentě stejnojmenného filmu, který muzikálního fantazy. Tolik tedy krátké historické a také hudební okénko. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec jsme slíbili také pohled do budoucna, a to konkrétně tedy co do mateřských školek. Kolik míst právě v mateřských školkách bude v Česku potřeba za 5 nebo za 10 let? Nová aplikace Ministerstva školství má na tuto otázku nabídnout odpověď. Ukazuje totiž, kde budou školky přetížené a kde naopak začne kapacit přibývat. Díky tomu mají hlavně obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech.
1: Tady děti vaří srncema. A co vaříš?
2: Palačinky. Pomazá.
3: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
4: Dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny tříleté děti dostanou.
3: Popisuje letošní situaci Magdaléna Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin do větších měst změny. Ministerstvo školství proto pustilo novou aplikaci, která ukazuje, kde budou školky přetížené a kde naopak zůstanou volná místa, vysvětluje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
5: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách.
3: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou jednou ročně aktualizovat podle dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj má obcím a dalším zřizovatelům pomoci s plánováním kapacit školek. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla ho starostové využijí i pro ověření vlastních dat.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
3: Loni se v Česku podle Českého statistického úřadu narodilo historicky nejméně dětí, necelých 77 tisíc. Předsedkyně Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová ale vidí přínos v tom, že se do školek mohou dostat i mladší děti.
7: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání.
3: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká v Libereckém kraji na začátku nového týdne, můžeme nastínit, že bude převážně oblačno. Na horách místy jinde ojediněle s přeháňkami, večer už ale hlášeno beze srážek a postupně se dokonce vyjasní. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme převážně mezi 11 až 14 stupni a k tomu hlášený mírný západní vítr. Na horách bude čerstvý severozápadní a večer bude postupně slábnout. Biometeorologická předpověď pro dnešek, ale na jedničce. To znamená mírnou zátěž a víme tedy, s jakým počasím čekat na začátku nového týdne v Libereckém kraji. 6 hodin 18 minut a dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové v roce 1363, dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
6: Jak vás mohli vzít policii? Vždyť máte 11 prstů.
5: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
6: 11.
5: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Čekají nás další zprávy Hany Hauptvoglové, ve kterých už za okamžik připomeneme také výluku, a to na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zdravotníkům by příští rok mohly stoupnout platy o 2 až 3%. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO chce rezort držet růst mezd v mezích úhradové vyhlášky. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 navrhuje navýšení platů alespoň o 5 nebo 6%. Zítra začne výluka na železniční trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem. V době od 8 do 16 hodin nahradí vlaky autobusová doprava. Před 8 a po 16 hodině budou vlaky jezdit jako obvykle. Albrechtice v Jizerských horách chtějí obnovit soubor 12 vodních nádrží v lokalitě Vabrloch. Jde o tůně a malé kaskády ve svahu pod silnicí na Mariánskou horu. V minulosti tam byla řada brusíren skla a mačkáren korálků, které vodu z přehrádek využívaly jako pohon strojů. V Lázních Bělohrad mohou lidé na tamním rybníku Pardoubek využívat novou pramici. Pořídilo ji město, které zároveň nechalo vyměnit staré molo za pevnější a stabilnější a upravit přístupovou cestu k rybníku. Novou českou šampionkou v atletickém sedmiboji se stala Adéla Tkáčová. Výkonem 6227 bodů se navíc zařadila na 4. místo v české historii. 10. boj vyhrál po 4. v kariéře Ondřej Kopecký. A je před námi převážně oblačný den, pršet by mělo jen ojediněle, odpoledne naměříme 15 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici číslo 14 v ulicích Tanvaldská a Prosická mezi Vratislavicemi nad Nisou a Jabloncem nad Nisou. Kvůli opravě vozovky se tam projíždí Kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tady 2 minuty po 6:30, 15. června v kalendáři. Ze studia Českého rozhlasu Liberec hned po zprávách Hany Hauptvoglové popřejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Co nás čeká v následujících 30 minutách? Už za okamžik nabídneme další pohled do libereckého kraje a chybět před 7 hodinou nebude ani cesta za předškoláky. S nimi dnes nabídneme ryze letní téma, i když ono možná tak trochu zimní. Jak to spolu bude souviset, to vše se před 7 hodinou právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Seskupení, které si říkalo Golden Kids, tedy v překladu Zlaté děti, z písní Časy se mění, a to teď už tedy 8 minut po půl sedmé, můžeme jen připomenout, že to bylo pěvecké trio, které tvořili Václav Neckář, Helena Vondráčková a také Marta Kubišová, původně tedy mezi lety 1968 až 1970 a poté ještě po sametové revoluci, tedy při už samostatné České republice, mezi lety 1994 až 2007. Tak právě tohleto trio nám také zpříjemnilo naše ranní vysílání během pondělka 15. června. Společně se můžeme v tomto čase podívat také na další aktuality Libereckého kraje. Ku příkladu město Duba pořádá zítra přednášku pro všechny milovníky historie, a to o působení Valdštejnů a také jejich vliv na vývoj Máchova kraje. O tom se můžete dozvědět od 14 hodin, a to v Dubském klubu seniorů. Je v budově městské knihovny, případně můžeme odkázat na webové stránky městoduba.cz. A v případě, že máte raději cestopisné přednášky, neměli byste si nechat ujít zážitky z cest pánu Wernera Mandryše a také Milana Prokopa. O cestování po Vietnamu a Singapuru budou také zítra 16. povídat v Sokolovně v Plavech, a to od 17 hodin a 30 minut. A na místě se podělí také o fotografie. Tak v případě, že přemýšlíte nad zítřejším programem, tak dokonce bude i z čeho pořádně vybírat, ať už tedy půjde o cestování a nebo o trochu historie.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud nepatříte mezi příznivce léta, pravděpodobně vás dnes potěšíme. Nejvyšší denní teploty v Libereckém kraji mezi 16 až 19 stupni. Na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia. K tomu tedy můžeme nahlásit převážně oblačnou oblohu. Na horách místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Večer již beze srážek a postupně se k tomu také vyjasní. Hlášený máme mírný západní vítr.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 10 minut před 7 hodinou tu máme nejen pondělí, ale máme tu pro vás také hádanku. V zimě uchovává nápoj horký, třeba čaj nebo kávu, a v létě naopak udržuje všechno, třeba i ovoce, ledově studené. Tak co by to mohlo být, pokud typujete, tak pravděpodobně správně, jedná se o termosku. A protože léto je za rohem, děti se na ní dnes také zeptala i redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, děti, k čemu je termoska?
2: Tomu, když někam jdeš na nějaký trénink, tak musíš mít pití do ní.
3: Termoska je taková plastová formička a do toho se dává pití.
4: A ona je plastová a já ji mám ale s tyčovou.
1: A jaké pití si do ní dáváš?
4: Šťávu nebo někdy vodu.
1: A k čemu ty si myslíš, že je termoska?
5: Aby smrlo pít.
1: A co se do termosky může dávat?
4: Třeba šťáva nebo vodu. A tak dále.
6: Třeba nějaká voda nebo kofola.
4: Čaj, hlavně když dlouho nepiješ, tak bude stejně furt teplej.
1: A jak to, že bude furt stejně teplej?
4: Protože ta termovka je teplá.
7: A ještě čaj je v tom, proto kdyby byla zima a déšť, tak aby ses oteplil.

0: co se může ještě do termosky dávat?
1: Polívka.
0: A proč polívka?
1: Aby vydržela dlouho teplo.
0: A kam všude si můžeš termosku vzít?
2: Třeba když jdeš na lyžování.
1: Když jdeš na procházku nebo na výlet.
3: A když jdeš třeba na kole.
1: Když třeba jedeš na koloběžce, tak ti někdo vezme pití, třeba mamka nebo taťka. A když jedeš na kole, tak se to dáš do držáku.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V České Lípě si připomenou odsun původních německých obyvatel po druhé světové válce. Obcí roku Libereckého kraje je Višňová a pondělí bude většinou oblačné s jen ujedinělými přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké ráno přeje Hana Foglová. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Obě média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
2: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
0: Na programu vlády je dnes i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudeckých Němců. Odhalí je dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Českokamenická, kde po druhé světové válce vznikl internační tábor pro tehdejší německé obyvatele města.
3: Jde o součást česko-německého dne, který spolupořádá Českolipské vlastivědné muzeum a galerie. Historik Michal Rádl uvedl, že mezi pozvanými jsou i němečtí pamětníci takzvaného divokého odsunu před 81 lety i jejich potomci. Od 16:30 bude ještě druhé setkání v parku na rohu ulic Moskevská a u Kartonky. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji je Višňová, informovala o tom mluvčí kraje Andrea Fulková. Obec ve Frýdlantském výběžku má 9 částí a zhruba 1340 stálých obyvatel. V letošním 30. ročníku soutěže porota v kraji posuzovala celkem 15 obcí. Nejvíc se jich přihlásilo z Liberecka. Za vítězství v krajském kole získá Višňová zlatou stuhu a dotaci 1,25 milionu od Ministerstva pro místní rozvoj a postupuje do celostátní finále. Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu a v plamenech jsou také další domy a auta v několika částech Kyjeva.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno, pršet by mělo jen ojediněle a naměříme od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká většinou mírný, západní až severozápadní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřená Pasecká ulice. Obousměrná objížďka vede ulicemi Vysoká, Skelná, Slunečná a Jitřní. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Skutečně v době hraních špiček na silnice popřejeme šťastnou cestu a v případě, že už někde člověk stojí, tak také pevné nervy. Pokračuje k tomu hraní vysílání Českého rozhlasu Liberec s datem 15. června, tedy při pondělku, kdy si můžeme pozastavit po 7. hodině také u sportu. Myslím si, fanoušci českého sportu, ti si pravděpodobně přišli na své během mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku. Bylo to medailové a to značně. Nejen proto už za okamžik přidáme i hodnocení. A to společně s šéftrenérem Pavlem Hotmarem. Jak tedy aktuální působení na mistrovství Evropy hodnotil, to se za okamžik v dobrém ráno dozvíte. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: 11 minut po 7 hodině, čas, kdy přejeme příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec a také čas, kdy můžeme zamířit na západ Evropy. Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, a to konkrétně v portugalském Montemoru, totiž vyneslo 20členné české výpravě 4 medaile a celkem 8 postupů do finálových bojů. Nejúspěšnějším Čechem byl dle očekávání dvakrát zlatý kanoista Martin Fuchsa.
1: And the gold medalist and European champion representing Czechia, Martin Fuchsa.
2: Martin Fuchsa vyhrál v Portugalsku obě své disciplíny a po čtvrté v kariéře si připsal zlatý evropský debl. Medailově se k němu přidali i stříbrný kajakář Josef Dostál na půl kilometru a bronzový debl kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla. Šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar tak mohl být po čtyřech dnech závodění spokojený.
3: Výsledky, ať už počet medailí, tak počet umístění do šesté pozice, tak počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to očekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni.
2: Jedinou komplikací bylo stříbro Josefa Dostála, které bylo kvůli diskvalifikaci vítězného Poláka Boruckého a následnému protestu uznáno až několik hodin po závodě.
3: Ta situace byla nešťastná úplně pro všechny, jak pro vítězného Poláka, tak pro všechny další závodníky. Nejprve competition committee vítěze diskvalifikovala, polská výprava podala protest, protest byl zamítnut, potom je ještě další možnost, jak se odvolat, takzvaný apel na jury. Následně jury vlastně nepodržela rozhodčí a uznala první místo polského závodníka.
2: Stříbro si tak Dostál převzal až druhý den. Ve světle medailových úspěchů ale nelze zapomenout ani na čtvrté místo Denisy Řáhové a páté místo Barbory Betlachové na pětistovce a šestou příčku Antonína Hrabala na dvoustovce.
3: Opravdu jsem strašně příjemně překvapen. Denisa perfektní, Tonda Hrabal perfektní a spousta dalších. Dá se říct, že nikdo nesklamal a i co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
2: Pochvaloval si reprezentační šéftrenér Pavel Hotmar. Čeští kanoisté si v Portugalsku kromě 4 medailí vyjeli dalších 8 finálových účastí. Z Montemoru Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás převážně oblačná obloha, na horách místy jen ojedinělé s přeháňkami a večer už bez srážek a postupně i také vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme 11 až 14 stupňů a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Takové počasí nás čeká během pondělí 15. června.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dalších zprávách dobrého rána společně s Hanou Hauptfoglovou připomeneme i probíhající opravy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes se začíná příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Silničáři by mohli v Libereckém kraji při zimní údržbě opakovaně použít až 95% štěrku. Má jim v tom pomoct mobilní třídící linka pro recyklaci kameniva a písku. Společnosti to přinese úsporu nejen při nákupu posypového materiálu, ale také za skládkování nevyčištěného štěrku po zimě. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě začala oprava sloupu Nejsvětější Trojice. Památka připomínající morovou epidemii v roce 1681 by měla být očištěná a doplněná o chybějící prvky do listopadu letošního roku. Rakousko ode dneška prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska o další 3 měsíce. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debl kajak Jakuba Špicera a Daniela Havla si dojel pro bronz. A pondělí bude převážně oblačné, přehánky dnes čekáme jen ojediněle odpolední teploty 15 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Turnově v Sobotecké ulici. Osobní auto tam srazilo chodce, u nehody zasahují záchranáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, tolik tedy další zprávy Hany Hauptfoglové v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno přejeme ale také vám, tedy našim posluchačům. Nastínit můžeme následujících 30 minut našeho vysílání, přičemž už za okamžik k tomu nabídneme další aktuality z Libereckého kraje. A společně se před 8:00 podíváme také na finanční analytický úřad, který by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů. Třeba při běžném převodu majetku, navrhuje to zákon o ekonomické ochraně státu. Díky němu se má údajně lépe odhalit praní špinavých peněz. Podle advokátů je ale špatně napsaný a předávat by museli i data, která úřad nepotřebuje. Tak tedy finanční otázce této situace a také té informační se budeme věnovat ve vysílání před 8:00.

0: S Valdemarem a Matuškou odstartována další půlhodina pondělního dobrého rána. Dnes tedy s datem 15. června. V případě, že se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme také aktuální čas, a to 7 hodin a 40 minut. Také čas na to, abychom se společně podívali na další aktuality a také zajímavosti Libereckého kraje. Ku příkladu nejen pro seniory máme pozvánku na oblíbené hrátky z pamětí. Ty pořádají právě dnes, a to na Malé Skále. Sebou si je potřeba vzít brýle, tušku a samozřejmostí je dobrá nálada. Začátek je stanovený na 14. hodinu, a to v zasedací místnosti obecního úřadu. Tak pro seniory z Maloskalska, myslím si, ideální příležitost, jak si dnes při tom počasí takovém lehce sichravém zpestřit právě tedy začátek nového týdne. A nejen pro naše posluchače v Jablonci nad Nisou, také máme důležité upozornění týkající se zítřka. To totiž bude přerušena dodávka elektrické energie v ulicích Arbesova a také Podlesí. Elektřina nepůjde od 7 hodin a 30 minut do 17. hodiny. Případně podrobný seznam míst i s mapou, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČES. Taky s tím tedy lepší počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: počasí.
1: 7:44, opět nám tedy kousek dobrého rána skončil po písni zpěvačky Kylie Minogue. My se společně můžeme v tomto čase podívat také na počasí, a to s panem Pavlem Juzou. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, první otázka, myslím si, to se musí patrně týkat dneška. Zatím tedy taková spíše zatažená obloha, přidá se k tomu také déšť?
2: No, vypadá to tak, že v současné době na většině Libereckého kraje oblačno až zataženo, jenom ojediněle zejména na jihu trochu víc prosvítá sluníčko a obloha a teplota je většinou v rozmezí 10 až 13 stupňů, na horách kolem 7 stupňů. A co se týče tedy otázky, jestli to vydrží přes den, tak většinou bude oblačno, a na horách se místy mohou vyskytovat nějaké přehánky, jinde jenom ojedinělé. Takže mimo hory ta pravděpodobnost těch přeháněk je spíš malá. A odpoledne a večer už by měly ty srážky nebo ty přehánky vymizet úplně a večer by se mělo až vyjasnit.
1: Tak myslím si, dobrá zpráva, že pondělí tedy nebude jenom o dešti. Na druhé straně potom minulém týdnu, kdy nám propršelo takřka celou tu dobu, tak si to skoro žádá nějakou změnu. Přijde nám během toho nadcházejícího týdne?
2: Ještě jsem neřekl, dnešní odpolední teploty očekává se 16 až 19 stupňů a jinak v noci by mělo být polojasno až jasno s minimálními teplotami 9 až 6 stupňů. Zítra přes den by pršet moc nemělo, ale odpoledne a k večeru se místy nějaká přehánka vyskytnout může, ale mělo by být už tepleji 20 až 23 stupňů a na zbytek týdne

Digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.

0: Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu předloženým ministerstvem financí. Česko jim má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu a klienti by o tom ani nemuseli vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: My jsme neměli ani jinou možnost. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost.
1: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední dva roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednili v návrhu jedinou jejich připomínku.
3: Já si nemyslím, že by si FAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci.
1: Novotná věří, že úmyslem nebylo advokáty poškodit. Myslí si, že evropské nařízení

0: čeští úředníci špatně uchopili. Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
1: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
0: Připomínky k zákonu podalo taky ministerstvo spravedlnosti, které s advokáty, notáři a exekutory ohledně zákona komunikuje. Potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
2: O vypořádání připomínek bude ministerstvo spravedlnosti a komory s ministerstvem financí nepochybně ještě jednat.
0: Vytvářet nový zákon podle České advokátní komory navíc nebylo nutné. Evropské nařízení podle ní bylo dostačující a začalo by v Česku platit v červenci 2027 automaticky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Podání omamné látky do pití může být trestné. Návrh koaličních poslanců projedná vláda. Sjezd do Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova je uzavřený. Mezi Smržovkou a Josefovým dolem nepojedou vlaky. Oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Takové dnes u nás bude počasí. Hezké pondělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, jak říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů sobě Boris Šťastný.
3: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
2: Návrh dnes projedná vláda. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení kvůli výstavbě krajních pilířů nového mostu má trvat 2 týdny. Pro odbočení do Hodkovic musí řidiči využít sjezd v Jeřmanicích. Nový most by měl být hotový na konci září a měl by přispět i k vyšší bezpečnosti provozu, jak řekla starostka Hodkovic nad Mohelkou Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Je nevyhovující délka nájezdu ve směru od Turnova, protože v tom připojovacím pruhu vlastně stojí teďka ten nosník mostu, tak se bude celý předělávat. Bude bezpečnější odbočování a bezpečnější průjezd v okolí Hodkovic.
2: Mezi Smržovkou a Josefovým dolem nebudou 2 dny jezdit vlaky, výluka začne zítra. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu, bude jezdit v době od 8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Ranní a večerní vlaky pojedou jako obvykle. Pro cestující z koli budou připravené nosiče. Elektrokola ale autobusy nevezmou, jak na svém webu upozorňuje dopravce. Omezený prostor bude i pro cestující z kočárky. Lidé na vozíku nebo skupiny nad 20 osob se musí předem objednat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pohřešuje. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné.
1: Počasí.
2: Dnes u nás bude převážně oblačno, ojediněle se mohou přidat přehánky a teploty odpoledne stoupnou mezi 15 a 19 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Se zdržením počítejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce ve směru od Chrastavy. Kvůli zúžení před sjezdem na Letnou se v ranním provozu tvoří kolona a podle našeho dopravního zpravodaje začíná už u odbočky na Machnin. A zdržet se můžete taky na silnici číslo 293 mezi Martinicemi v Krkonoších a Studencem. Na křižovatce v Rovnáčově stojí porouchaný autobus. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Také po 8. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví, tedy při pondělku 15. června Martin Kolín. Přeji příjemný poslech, pokud možno pohodové a poklidné ráno právě v naší společnosti. A k tomu se už za okamžik budeme mít možnost vydat také do České Lípy, konkrétně do místní části Stará Lada. Tam se totiž staví kanalizace. Lidé na to čekali už desítky let, i když radost tedy následně kazí fakt, že musí městu zaplatit příspěvek za zhodnocení nemovitosti. Navíc ani neví, kolik to vlastně bude. My se celé tématice budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za okamžik v další reportáži pondělního Dobrého rána.

0: Písnička, kterou na severu Čech známe velmi bezpečně, i když dnes naštěstí nejde o tématickou věc. Severní vítr, jak o něm zpíval Jaroslav Uhlíř, a to 12 minut po 8 hodině během pondělního dobrého rána. K tomu můžeme připomenout informace z Českolipska, ostatně právě tam totiž začala stavba kanalizace, konkrétně v místní části Stará Lada. Přípravu projektu provázely vyostřené diskuze mezi obyvateli a radnicí o výši příspěvku obyvatel na stavbu. Město se nakonec rozhodlo, že sumu prozradí až později.
1: Tamhle bagr kope díru, tam se bude ukládat vedle ležící keramické potrubí, takže stavba začala, jste rádi?
2: Určitě jsme rádi.
1: Říká předseda osadního výboru Stará Lada Tomáš Hejl. Je, tady couvá na nás nákladní sklápěčka plná něčeho.
2: Jo, to je zásypový materiál.
1: Tady byla taková kontroverzní věc spojená s tím, a to je ten příspěvek na stavbu obyvatel. Kolik lidí se teda nakonec usneslo, že se teda připojí, zaplatí nějaký poplatek?
2: Jedna věc je, že jsme teďko podepsali s městem smlouvu o spolupráci s tím, že nám město vybuduje veřejný části kanalizačních přípojek. Tuhle tu smlouvu s městem podle mých informací podepsali takřka všichni, přes 70 nemovitostí. Co se týče příspěvků na kanalizaci, to je další téma, který se bude řešit až po dokončení kanalizace, takže to teďko není předmětem jednání vůbec.
1: Ta částka zatím tedy stanovená není, ta se bude stanovovat až následně.
3: Ano, domluvili jsme se, že vlastně bude stanovená podle skutečných nákladů.
1: Říká radní České Lípy Nela Cirmontérová z hnutí ANO.
3: A zase to budeme komunikovat dopředu s těmi občany, aby opravdu nedošlo k nějakému nedorozumění nebo tomu, aby vlastně si mysleli, že musí něco platit brzy, neměli by na to čas a tak podobně.
4: Já mám ten názor, že zákon ten poplatek za zhodnocení definuje docela jasně.
1: Říká Josef Koudelka, který je jedním z mála těch, kdo smlouvu zatím nepodepsali.
4: Je na to prováděcí předpis od ministerstva financí. Vydali i nějaký metodický pokyny teda a vychází to podle toho na desetinu toho, s jakou částkou přišla paní starostka.
1: To znamená těch 100 tisíc, jo?
4: No, oni chtěli nějakých, mám tady 170 tisíc původně.
1: Původně, no,
4: ano. A ono to vychází tak na 17.
1: Vedení města tvrdí, že pokud lidé dobrovolně nezaplatí poplatek, který stanoví, mohou to přikázat vyhláškou. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Převážně oblačná obloha, ta nám zůstane po většinu dne, na horách místy jinde jen ojediněle za doprovodu přeháněk, večer již ale hlášené počasí bez srážek a postupně se také vyjasní. Teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách dnes 11 až 14 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď mírná tedy na jedničce. Stejně tak mírný bude i západní vítr, na horách čerstvý severozápadní.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 8:30 můžeme také po písničce skupiny Slza, tedy Fotky, zamířit do Spojených států. A to s dalším připomenutím dění na tamním mistrovství světa ve fotbale. Ostatně fotbalisté Iránu i přes problémy s vízy dorazili do Spojených států nakonec den před svým dnešním prvním zápasem na mistrovství světa. Z tréninkového kempu v Mexiku se do dějiště v Los Angeles dostali i 4 členové realizačního týmu, kteří původně víza nedostali. 11. ale s odvoláním neuspělo. I o tom se mluvilo na akcích k nedělním 80. amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednu protestní a jednu republikánskou navštívil také náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
1: Slib věrnosti, poděkování Bohu, americká hymna a blahopřání prezidentu Trumpovi. Republikánská buňka z Los Angeles slaví den vlajky a taky prezidentovi narozeniny docela daleko za městem v horách nad Hollywoodem. Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident, ten nejlepší minimálně za posledních 40 let a že víceméně dělá všechno správně.
2: Miluju ho, je skvělý, jde mu to dobře. Snad brzo vyjedná ten mír s Iránem. Je to odvážný lídr a to je to, co potřebujeme.
3: Popřála bych mu úžasné narozeniny, ať si je užije i se svou rodinou. Vážím si prezidenta Trumpa za všechno, co dělá. Myslím, že dělá skvělé věci, spojuje lidi a snaží se zlepšit životy všech, takže jsem velmi šťastná, že je zase ve funkci.
1: Říkají Ana a Jesus, kteří sledují i fotbalové mistrovství světa, tedy i rozhodnutí Trumpovy administrativy nevpustit na šampionát rozhodčího ze Somálska, členy některých výprav, nebo i fanoušky některých týmů.
3: Možná je to trochu přehnané, ale neznám všechny detaily, takže třeba je to opodstatněné.
2: Samozřejmě všechny vítáme s otevřenou náručí, ale zároveň s obezřetností, protože se může stát ledacos. Když děláte, co se má, jste rozhodně vítáni. To se týká i Iránu. Ale pokud byste plánovali zločinnou činnost, tak máte problém. Mě by nevadilo vpustit do země toho rozhodčího ze Somálska, ale imigrační úředníci mají lepší informace a asi věděli, co my nevíme. Věřím své vládě, že nás chrání. Bombový útok nebo něco takového, to by nám tu ještě scházelo.
1: Pokus dál v okrese Los Angeles v kostele ve čtvrti Ocean Park u zátoky Santa Monica se lidé sešli na jedné z mnoha akcí, kde se na dálku sleduje newyorský protestní koncert proti Trumpově administrativě. Než začne přenos, lidé si tady v kostele krátí chvíli svým vlastním zpěvem. Jak říká Barbara, je v téhle době důležité se takhle kolektivně scházet a společně se bránit ze zneužívání moci a omezování základních lidských práv, což se podle ní a dalších lidí tady právě teď v Americe intenzivně děje. Celý kostel je zvenku doslova polepený cedulemi a plakáty, které říkají, že zdejší komunita podporuje rodiny přistěhovalců a že bez soudcem podepsaného příkazu mají agenti imigračního úřadu ICE vstup na pozemech kostela zakázaný. Lynn mi před kostelem říká, že i tady v Santa Monice v minulých měsících zažili razie agentů ICE. V její oblíbené restauraci nebo odváděli lidi z automičky, kam jezdí. Každý tu prý má velký strach. Zaznamenala i to, že americká vláda nevpustila do země některé účastníky mistrovství světa ve fotbale a považuje to za špatné, hloupé a Spojené státy si takhle mnoho přátel ve světě prý nezískají. Dan a Blair mi říkají, že nejsou hrdí na to, jakým je jejich země pořadatelem. Nelíbí se jim, že některé účastníky jejich vláda odmítla do země vpustit a vnímají, že tohle se nedělo ani v Kataru nebo v Rusku. Mistrovství světa je podle nich turnaj pro všechny, fotbal je hra lidí na celém světě a trochu jim to kazí radost z úspěšného vstupu jejich týmu do šampionátu. Říkají, že by si přáli, aby Amerika předvedla, že má hodně jiných předností. Z Los Angeles, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Čekají nás další zprávy Hany Hauptvoglové, ve kterých připomeneme také situaci aktuálně mezi Spojenými státy a Íránem.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Až do konce října bude zavřená polovina silnice 1/35 na průtahu Libercem ve směru na Děčín. Důvodem je oprava mostu nad sousedskou ulicí. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus zůstává otevřený, stejně jako sjezd do Pavlovic. Ve Frýdlantu začne od 1. července fungovat takzvaný door-to-door systém třídění odpadu. Lidé, kteří mají zájem o nádoby na plast, papír a bioodpad, by podle frýdlantské radnice už neměli odkládat podpis smlouvy o výpůjčce, aby bylo možné jim nádoby včas dodat. Spojené státy a Irán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to i Irán a také Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Čeští volejbalisté poprvé v evropské lize prohráli, po 3 výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Dalším soupeřem českého týmu bude za týden v sobotu Španělsko. A je před námi převážně oblačný den, pršet by mělo jen ojediněle a odpoledne naměříme 15 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 3. třídy ve Višňové v části Filipovka. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřený jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tady 2 minuty po 8:30, za námi další zprávy Hany Hauptvoglové a pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Ještě tady závěrečnou půl hodinou, co nás čeká, a to už za okamžik, myslím si, jak čas napovídá, půjde o tradiční záležitost, tedy v tomto momentě krimi příběh. My se už za okamžik podíváme na to, jak psí hrdina Lídr měl možnost připsat si další vítězství. V čem tedy konkrétně, kde se mu podařilo excelovat, to se už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Ivona Přenosilová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to s další písničkou, která nám nezestárla. My jsme se společně vrátili až do druhé poloviny 60. let, samozřejmě československé hudby, a právě s ní jsme měli možnost si tuto píseň připomenout. Teď tedy 8 minut po půl deváté, což je také čas, který, jak jsme slíbili, budeme věnovat krimi příběhu. Ostatně Sherlock Holmes, poručík Columbo, nebo třeba Batman, jen tři z mnoha velkých bojovníků proti zločinu. Kdybyste se stali obětí trestného činu, kterého z nich byste si vybrali jako svého zachránce? Podobné dilema totiž řeší Miroslav Holubec právě v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Velmi často v našich krimi příbězích používám různé analogie z filmy. Dnes učiním výjimku a použiji přirovnání k seriálu. Kdybyste si mohli vybrat, jestli vám bude bolavý kloub operovat primář Sova nebo doktor Cvach, koho byste zvolili? Podobné srovnání nám nabízí přísloví, proč bych chodil ke kováříčkovi, když můžu rovnou ke kováři. Zkrátka a dobře, člověk si rád vybírá to nejlepší, nebo ty nejlepší. Nevím, jestli náš dnešní hrdina, senior ze Žandovska, často pročítá policejní zprávy, ale pokud ano, jeho volba by byla jasná. Ale to bude asi chtít trochu konkrétnější vysvětlení. Tento senior se nedávno vydal na houby. Nešel pěšky, použil svou elektrickou tříkolku, alespoň část cesty. Doma nahlásil, že bude zpátky popoledni, neřekl ale, kam se na houby vypraví. Když se ani během odpoledne nevracel, vydala se ho rodina hledat. Bohužel neúspěšně. A tak se kolem 6. obrátili na policii. Policisté měli při hledání od začátku štěstí. Nejdřív našli odstavenou tříkolku a pak narazili na dva myslivce, kteří předtím muže potkali a kteří se ochotně přidali k pátrací akci. A ještě jedno eso měla policie v rukávu – psovody. A tady se dostáváme k mému rozsáhlému úvodu. Kdyby náš senior sledoval dění na kinologické scéně a mohl si vybrat, který pes ho půjde do lesa hledat, určitě by si vybral německého ovčáka Lídra z liberecké služebny. Ten totiž nedávno zvítězil v anketě o nejlepšího záchranáře a má za sebou už několik zachráněných životů. A právě tento šampion se vydal po jeho stopě a za 2 hodiny bylo po všem. Senior byl vyčerpaný, ale nezraněný. Policisté mu pomohli zdolat cestu náročným terénem k nejbližší sanitce a Lídr se mohl těšit na další věnec buřtů pro vítěze.
1: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: počasí.
1: Pondělí bude v Libereckém kraji převážně oblačné, na horách místy jinde ojediněle za doprovodu přehánek, večer už ale hlášeno beze srážek a postupně se k tomu také vyjasní. Nejvyšší denní teploty dnes dosáhnou 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Biometeorologická zátěž dnes mírná, tedy na jedničce, a mírný bude i západní vítr. Na horách vítr převážně čerstvý, severozápadní, a večer bude postupně slábnout. Takový výhled máme tedy na začátek nového pracovního týdne.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dvojice umělců Lucie Bílá, také Jan Bendík s písní Jednu malou chvíli. Možná trochu melancholie a také lehce smutku, dá se říct, na závěr našeho dnešního ranního vysílání, a přitom by to mělo být naopak důvod ke smutku. Teď skutečně není. V kalendáři 15. června nový týden, minimálně tedy začátek nového týdne, jsme společně zvládli na výbornou, a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v tomto budeme pokračovat už tedy po 9. hodině, kdy se budete moci připravit a myslím si i také těšit na kolegyni Ivetu Kalátovou, která vás bude doprovázet dnešním dopoledním vysíláním. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak pro tuto chvíli s přáním příjemného dne a příjemného poslechu loučí Martin Golín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Ve Vítězné ulici v Liberci tento týden skončí dopravní omezení. V Mimoni na sídlišti Letná budou nové stromy a pondělí bude většinou oblačné s jen ojedinělými přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hauptfoglová. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
2: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
0: V České republice jsou podle Josefa Jaroše tisíce rodinných firm. Na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Ve středu s dvouměsíčním zpožděním skončí uzavírka frekventované Vítězné ulice v Liberci, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Oprava začala v loni v září a zpozdily ji nedokončené přeložky inženýrských sítí. Další komplikací byla koordinace s pracemi teplárny Liberec na přípojce Severočeského muzea. Při výkopech stavbaři také museli neplánovaně odstranit staré plynové vedení. Za opravu silnice město zaplatí necelých 75 milionů korun. Prodražila se přibližně o 3,5 milionu korun, a to kvůli použití kvalitnějšího materiálu a taky úpravám staveniště během zimy.
3: Stavební firma pracovala v úseku mezi Štefánikovým náměstím a Masarykovou ulicí. Oprava se týkala silnice, chodníků i přilehlého parku a zeleně. Vedení města zahájilo obnovu Vítězné ulice v roce 2017. V budoucnu by měla být Vítězná součástí vnitřního městského okruhu, který by měl odlehčit dopravě v centru. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na sídlišti Letná v Mimoni bude víc než 80 nových stromů. Radnice výsadbou hodlá v příštím roce završit kompletní rekonstrukci veřejného prostoru mezi bytovými domy. Některá místa nechá volná, aby bylo možné v budoucnu například rozšířit počet parkovacích míst. K výsadbě město vybralo tradiční i méně obvyklé druhy dřevin a vysadí o něco víc stromů, než jich kvůli rekonstrukci sídliště pokácelo. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících.
1: Počasí.
0: Čekáme převážně oblačno, pršet by mělo jen ojediněle a naměříme nejčastěji od 15 do 18 stupňů, na Českolipsku až 19. Vítr fouká většinou mírný, západní až severozápadní, a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby dnes potkáte na silnici číslo 10 mezi Desnou a Dolním Polubným. Silničáři opravují povrchovou kanalizaci. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Liberec, to byly zprávy s Hanou Hauptfoglovou, teď už vás pro změnu zdraví a vítá Iveta Kalátová v pondělním dopolední. Pod ještědem, no počasí nic moc, počasí se moc nevydařilo ani v sobotu, ale byli jste stateční a vyšlápli jste si s námi na Královku. Bylo to fajn, tak fotografie z této akce si můžete ještě najít na našich webovkách liberec.rozhlas.cz, určitě se tam poznáte. No ale blíží se letní prázdniny, čas dovolených a taky cestování mnoho měst a obcí, ale na letní měsíce plánuje opravy silnic. Provoz je totiž méně hustý než ve školním roce. Jaké dopravní komplikace a omezení čekají o prázdninách řidiče v Libereckém kraji, to uslyšíte už za okamžik. No a také si budete moci poslechnout reportáž ze slavnostního otevření unikátní kaple se skleněnou střechou v Maxově na Jablonecku. Je to hodně, určitě to stihneme, včetně hezkých písniček, které nestárnou. Tak ať se vám i dnes na prahu nového týdne dobře daří a hezky poslouchá.

Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Děti už určitě nedočkavě odečítají poslední dny, které dělí od prázdnin. Tak do začátku letních prázdnin zbývají zhruba 2 týdny, období, kdy děti nechodí do školy. Města a obce často využívají pro opravy silnic. A jak už uslyšíte v příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, u zavírky ulic čekají řidiče nejen v krajském Liberci, ale i na mnoha dalších místech. Podrobnosti k chystaným opravám zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou zdravím u nás ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Začněme v už zmíněném krajském městě. Co čeká řidiče za komplikace?
1: V Liberci se bude v létě pracovat na několika frekventovaných silnicích. I nadále řidiči neprojedou Londýnskou ulicí ve směru do Stráže nad Nisou. Silnice je tam kvůli opravě mostu uzavřená už od května. Práce by měly skončit v prosinci. Místo musí řidiči objíždět po silnici 1/35 nebo přes Pavlovice. Další uzavírka, která potrvá i v létě, je v Jablonecké ulici v centru města. Ulice je neprůjezdná od Šaldova náměstí ke křižovatce s ulicemi Gutenbergova a Komenského. Objízdná trasa vede mimo jiné Husovou ulicí. Tudy jezdí i autobusy MHD, které vyjíždí z Vítězné ulice. Z toho důvodu v místě dočasně řídí provoz semafory.
0: To byly uzavírky, které už trvají, ale jaké další přibydou?
1: Kromě těchto dvou uzavírek, které už trvají, se v létě přidají ještě další. Pracovat se bude na Tržním náměstí a v přilehlé Budyšínské ulici. 10. června začnou silničáři pracovat taky v ulici Letné. V přípravě už je taky oprava Masarykovy ulice, zřejmě tady bude o prázdninách výluka tramvají ve směru do Lidových sadů. Současně se bude pracovat i v úseku mezi Soukeným náměstím a ulicí na Rybníčku. Další práce na modernizaci sítí město připravuje taky v Jungmanu ulici. Velkoplošná oprava čeká taky Hodkovickou ulici v úseku mezi ulicí České mládeže a Poštovním náměstím. Tam omezení potrvá zhruba měsíc. Uzavírky a komplikace musí řidiči v Liberci očekávat i v menších ulicích, mezi nimi je například Vojanova u Obrázku nebo třeba Zahradní a Růžodolská.
0: Jaká bude situace na krajských silnicích?
1: Na Českolipsku budou pokračovat práce na obchvatu Svoru, kvůli nim je neprůjezdná silnice 1/9. Řidiči můžou uzavírku objet přes Českou Kamenici, Chřibskou a Horní Podluží. Provoz v létě zkomplikuje taky oprava mostu v Novém Boru, uzavřené jsou i 2 silnice v Brništi. První z nich ve směru na Lindavu, druhá ve směru na Valenice. Zavřená bude i nadále taky silnice mezi Brništěm a Zákupy, kde se opravuje historický most. Komplikace budou taky na silnici 1/35 ve směru z Liberce na Turnov, konkrétně u Hodkovic nad Mohelkou, kde stavbaři opravují most. Provoz je proto svedený do 2 jízdních pruhů ze 4. Na silnici 1/35 zároveň pracuje ředitelství silnic a dálnic na opravě mostů v Liberci. Silnice je proto částečně uzavřená.
0: Uzavírky ulic silnic čekají řidiče nejen v krajském Liberci, ale i na mnoha dalších místech. Podrobnosti nám přinesla redaktorka Kateřina Kubíčková. Tak děkujeme všem řidičům, šťastnou cestu a tobě hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že písnička vám zpříjemnila to dnešní pondělí, pondělní dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, divoký byl Čmelák, kapela, členové, pár členů této kapely nás také nedávno navštívila. Byli v písničkách na přání s Filipem Majslem, bylo to hodně zajímavé povídání, včetně toho, že vyrážejí na turné, no a mají také zastávku v Zámeckém parku ve Vratislavicích nad Nisou. Představí se vám už 20. června od 6:30 večer, můžete být přitom, tak můžete si klasicky zaplatit vstupenky, nebo je také u nás můžete vyhrát. Ode dneška soutěžíme o vstupenky na koncert Divokej byl v písničkách na přání. Tak si nás nezapomeňte naladit a třeba se na vás také štěstí usměje. My teď opustíme kapelu Divokej byl a zamíříme do Horního Maxova na Jablonecku. Tam totiž včera slavnostně odhalili kapli smíření. Unikátní otevřenou stavbu, která vznikla na základech bývalé márnice a hřbitovního domku, tvoří kromě zbytků zdí bílé trámy. Podstatnou část zastřešení je pak skleněný kříž, kterým prosvítá nebe i okolní krajina. Na místě natáčela reportérka Jana Švecová.
1: Je to splněný sen, mám radost, že se nám to takhle povedlo. Sešlo se spousta lidí, takže radost.
2: První pocity jednoho z hlavních organizátorů, Michala Tůmy, bezprostředně po odhalení kaple, kterého se zúčastnili desítky lidí. Cesta k ní trvala ale téměř 20 let, popisuje.
1: Tak už 19 let vlastně usilujeme o obnovu Maxovského hřbitova a ve spolupráci s městem Lučany nad Nisou jsme obnovili zdi, hlavní kříž, ošetřovali ty hroby, to bylo vlastně hlavní taková činnost, no a ta kaple vlastně je takovým závěrečným třešničkou na dortu vlastně.
2: Ta kaple se nazývá kaplí smíření, co vlastně byl ta myšlenka?
1: Jsme na hřbitově, to znamená, že na hřbitově se lidé směřují s odchody svých blízkých, to byla jedna rovina velmi důležitá. Jsme v Sudetech, takže se směřujeme s historií tohohle kraje a podle nás je vlastně naší morální povinností se postarat i o ty hroby a o to místo jejich posledního odpočinku, protože tam odpočívá mnoho generací těch lidí, kteří museli odejít.
2: Stavba přišla na 3 miliony. Třetinou přispěla obec Lučany, zbytek museli místní získat pomocí nadací, soukromých donátorů, ale i příspěvky a prací místních. Jedním z nich byl také autor projektu, architekt Ladislav Toulec.
3: Místní komunita si řekla, máme tady ruinu márnice a pojďme s tím něco udělat. Věděli jsme, že márnice to už nebude, že to tenhle účel není potřeba a chtěli jsme to dát dohromady a vlastně najít tu náplň, kterou nakonec jsem spatřil vlastně jenom v té úctě k minulosti a k té sounáležitosti s krajinou a s našimi předky.
2: Podstatná část celého toho projektu je sklo, je tam skleněný kříž, je tam vlastně to srdce té kaple od Zdeňka Lhockého. Jak jste vlastně přišel k tomu kříži, k tomu sklu?
3: Tady sklo k tomu patří od nepaměti, je to prostě duchem tohohle místa, to sklo živilo tady lidi a chtěl jsem, aby ten prostor byl otevřený a proto jsem chtěl nějakým způsobem ho odlehčit i směrem nahoru.
2: Popisuje architekt symboliku skleněného kříže ve střeše kaple a ocenili to i příchozí.
4: Bílá barva, prosklené, krásný.
5: Jako Nevarov druhej, no.
6: Je to úžasné místo, dneska sem přišli úžasní lidi a je skvělý, že tady je s náma celá vlastně ta minulost pod náma jakoby pohřbená, ale zároveň symbolicky je tady s náma. A já si myslím, že základem lidské společnosti je prostě dialog přes generace, přes různý národy a kultury a názory. To je prostě základ úplně všeho.
2: Uzavírá jeden z místních spisovatel a historik Petr Placák.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To. Jan Nedvěd, písnička Podvod v pondělním dopolední pod ještědem. No, tak máme tady i veselější téma. Pokud hledáte něco pro zasmání, tak se podívejte na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz, protože Petr Urban, známý to náš spolu pracovník a kreslíř, humorista, opět nakreslil další zdařilý vtip, a který se vztahuje k našim oslavám 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už příští úterý 23. vás přivítáme před libereckou radnicí. Podrobné informace najdete na našich webovkách liberec.rozhlas.cz, a když už tam budete, tak vás možná zaujme zajímavé povídání z iniciativy několika ortopedů. Vznikla v Liberci nová klinika, s čím se na ně pacienti obracejí a v čem je inovativní. To byly otázky pro zakladatele kliniky Roberta Švíglera. Tak tento rozhovor proběhl v našem známém pořadu O čem se mluví. Pokud jste ho propadli, tak si ho můžete poslechnout na liberec.rozhlas.cz. No a ještě tady mám upozornění pro cestující, kteří využívají vlakovou dopravu mezi Smržovkou a Josefovým dolem, tak právě vás by mohlo zajímat, že 2 dny nebudou v tomto úseku jezdit vlaky. Výluka začíná zítra 16. června. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu, která bude jezdit od 8 ráno do 4 odpoledne. Ranní a večerní spojení jedou normálně. Pro cestující z koli budou připravené nosiče. Omezený prostor bude pro cestující z kočárky a lidé na vozíku nebo skupiny nad 20 osob se musí předem objednat. Zprávu jsme našli na webu Jablonecký deník. Pro změnu web Jilemnice informuje o tom, že z provozních důvodů bude tuto středu 17. června dopoledne od 8 do 11 hodin uzavřeno pracoviště cestovních pasů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
4: Jak vás mohli vzít policii? Vždyť máte 11 prstů.
3: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
4: 11.
3: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Silničáři v Libereckém kraji testují mobilní třídící linku na Štěrk a Písek. Začala oprava morového sloupu v České Lípě. Oblačno, ojedinělé přeháňky a teploty do 19 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké dopoledne přeje Hana Hauptvoglová. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, budou ministři teprve řešit, jak v České televizi potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani obě média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Silničáři by mohli v Libereckém kraji při zimní údržbě opakovaně použít až 95% štěrku. Má jim v tom pomoct mobilní třídící linka pro recyklaci kameniva a písku. Společnosti to přinese úsporu nejen při nákupu posypového materiálu, ale také za skládkování nevyčištěného štěrku po zimě. Po poslední zimě vytřídili silničáři zatím 3000 tun kameniva. Podle předsedy představenstva silnice LK Petra Správky jde o zkušební provoz.
7: Vývojový program dále pokračuje, dále s tím pracujeme. Dvě poloprovozní zkoušky dopadly správně a teď se postupně připravujeme, aby jsme mohli zahájit od září ostrý provoz. Jinými slovy, třídit podle platných legislativních regulí.
4: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě začala oprava sloupu Nejsvětější Trojice. Památka připomínající morovou epidemii v roce 1681 by měla být očištěná a doplněná o chybějící prvky do listopadu letošního roku. Restaurátor Jan Vích domodeluje například hlavu jednoho z andělů. A podle Českolipské radnice je v plánu i oprava kaplí v Častolovicích, Hermaničkách, Manušicích nebo Okřešicích. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů Sobě. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru se mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.
5: Počasí.
4: Dnes u nás bude převážně oblačno, ojediněle se můžou přidat přeháňky, teploty odpoledne stoupnou mezi 15 a 19 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Kvůli stavbě mostu je uzavřený sjezd ze silnice 1/35 do Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova. Využijte sjezd v Jeřmanicích a v opačném směru se vraťte. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je to fajn, že jste s námi s Českým rozhlasem Liberec i dnes pondělí 15. června. Teď už máme krátce po 10. hodině. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. No, pondělí. Zatímco na většině památek je pondělí volným dnem, na Valštejně vás uvítají a na venkovní prohlídky si dokonce můžete vzít i svého psa na vodítku. Jaké akce chystají na začátek léta, tak o tom už si budeme povídat s naším regionálním stopařem už za okamžik. A čeká nás také nový seriál týdne. A protože Český rozhlas Liberec slaví 10 let samostatného vysílání jen pro Liberecký kraj, tak pro vás chystáme veřejnou oslavu před Libereckou radnicí. Co jsme tam pro vás připravili, tak to se dozvíte už ve zmiňovaném seriálu týdne. A už za chvíli také přivítám ve studiu našeho vedoucího programu Pavla Kudrnu. Hezký poslech.

0: Krásné vyznání skupiny Rangers neboli Plavci, Vysočina, všude dobře, doma nejlépe. My už za chvíli navštívíme nejstarší hrad českého ráje, hrad Valdštejn.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Zatímco na většině památek je pondělí volným dnem, na Valdštejně vás uvítají i dnes a na venkovní prohlídky si můžete vzít dokonce i sebou pejska na vodítku. A tento týden se návštěvníkům otevře nová horolezecká galerie v bývalé konírně. Na Valdštejn už se vypravil i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne do českého ráje.
2: Dobré dopoledne z prvního hradního nádvoří. Nad námi se trošku honí mraky, ale neprší. Ptáčci zpívají, je tu krásně veselo. A je tady se mnou samozřejmě i kastelán Radim Šticha, také můj rozhlasový kolega. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne všem posluchačům.
2: Také, jaké jsou pondělky na Valdštejně? Zatím to vypadá asi jako klidnější den.
3: Ano, ale chodí nám teď hodně všední dny školní výlety, takže i když je ošklivé počasí, prší, tak ty výlety to neodradí, protože už mají třeba domluvené nějaké ubytování a rádi sem zavítají za každého počasí.
2: Oni vlastně, památkáři říkají, že špatné počasí je pro ně požehnáním, protože lidé prostě nemohou jít k té vodě většinou, tak jdou na ty památky.
3: Přesně tak a tím, že my teď máme nový systém prohlídek, kdy mohou si ti návštěvníci prohlédnout areál samostatně i včetně těch hlavních interiérů, tak se tady mohou krásně schovat před deštěm.
2: To nám trošku přibližte, ten nový systém prohlídek a hlavně ty prohlídky interiérů, samostatné prohlídky.
3: Nově od letošního roku mají návštěvníci možnost si celý areál hradu projít vlastním tempem sami i bez průvodce. V každou celou hodinu mají otevřen jeden z hlavních interiérů, kde ten průvodce je jim k dispozici, když by je zajímalo něco z historie, ale mohou si ten čas rozvrhnout podle sebe. Ty klasické organizované prohlídky, tak ty tu stále máme, jsou takovou exkluzivitou, jedna dopoledne, jedna odpoledne, plus samozřejmě i na objednání většího počtu osob jsme schopni je zajistit, takže návštěvníci tu mají veškerý servis.
2: A ty interiéry jsou otevřené jak dlouho? Za jak dlouho to musím stihnout?
3: Ty interiéry se otvírají každou hodinu na 3/4 hodiny, takže ti lidé jsou o tom informováni, dostanou i letáček, kde mají ty časy vypsány, tak si krásně mohou ten čas tady na Valdštejně rozvrhnout, případně se jít občerstvit a zase se vrátit na ten daný čas, kdy se ten interiér otevírá.
2: Tady před chvilkou prošli dva turisté, kteří šli právě do těch zadních částí hradu, kde jsou právě interiéry otevřené právě teď. A teď přicházejí další a ti jsou tady s pejskem. A vlastně vy jste jedna z mála památek přátelská zvířátkům, pejskům. Pejsky lze vzít i vlastně do hradu, do těch venkovních částí, ale i to má svá pravidla.
3: Ano, u nás samozřejmě jsme psům vítáni, ale jsme v HKO, takže určitě pes musí být na vodítku i tady v areálu hradu. A pokud je malý a lze vzít do náručí, tak s ním mohou turisté i do těch hlavních interiérů. Ale samozřejmě, pokud je větší, tak právě doporučujeme, aby se návštěvníci vystřídali u těch interiérů a s pejskem si zbytek prohlédli potom ty venkovní prostory.
2: Tak a teďka se ještě v rychlosti podívejme na akce, které nás tady na Valdštejně čekají. Jedna začne už za pár dnů, už tuto středu, a to je otevření expozice věnované 120 letům lezení ve Skaláku.
3: Ano, právě 17. června to bylo před 120 lety poprvé, kdy byla první cesta v Hruboskalsku vylezena a kvůli tomu se bude otevírat právě nová expozice Horolezecká galerie právě v té zmíněné konírně. Ta bude potom otevřena v době otevírací doby hradu a bude vlastně kopírovat ten čas, kdy je hrad otevřen. Určitě všechny chceme na to pozvat.
2: No a co akce typu Rytíři na Valdštejně?
3: Určitě začátkem července 4. a 5. v rámci toho prodlouženého víkendu tady vystoupí Rytíři z šermířské a divadelní skupiny Nostra X. Můžete se těšit na nová představení a samozřejmě rytířské turné, které k hradům prostě neodmyslitelně patří. A také bych chtěl jenom v krátkosti zmínit, že novinkou letošní sezóny bude také nová kostýmová výstava z Barrandova a patronem je herec Jaroslav Plesl.
2: No samozřejmě budou i noční prohlídky a bude toho spousta, co můžete tady na Valdštejně zažít a můžete sem zavítat prostě i dnes, v pondělí.
0: No Jaroslav Plesl, to je velké lákadlo, protože ten se teď objevuje v české televizi, co by průvodce hradu a zámku, je to moc hezké. No a hlavně hrad českého ráje Valdštejn má otevřeno i v pondělí. Tak Jaroslav Hoření, tolik náš regionální stopař, děkujeme za přiblížení atmosféry i za pozvánky a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Liberce.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsme moc rádi, že jste s námi i dnes v pondělí 15. června. Také máte pocit, že to všecko moc rychle utíká. Není to tak dlouho, co jsme řešili Velikonoce, teď už se řeší dovolené, prázdniny. No a v Českém rozhlasu Liberec teď řešíme naše velké oslavy 10 let našeho samostatného vysílání. Utíká to, Pavle Kudrdo.
1: Utíká to, zdravím všechny posluchače. Ano, náš seriál týdne se bude věnovat právě Českému rozhlasu Liberec. Za těch 10 let ušel neuvěřitelnou cestu. Samozřejmě my jsme se postupně zbavovali značky našich kolegů, našich sesterských stanic, takže už nejsme, prosím pěkně, Český rozhlas Sever Liberec, byť nám tak ještě dokonce i naši spolupracovníci píší, tak prosím vás, nikoliv, už pište jenom Český rozhlas Liberec. No, obrovsky dlouhou cestu jsme ušli. Troufnu si říct, že nejdůležitějším bylo stabilizovat program, to se nám podařilo, máme velmi pestrý program, seriály týdne, telefonáty odpolední, pravidelné, zjišťujeme, co se kde děje. Máme regionálního stopaře, máme pořád, o čem se mluví, takže nastolili jsme tu naši zpravodajskou hodinu po té 17. Takže mohl bych takto jmenovat hodně věcí, které se změnily. Máme stálice. Pro mě číslo jedna je paní Vladimíra Jakoubiová. Neuvěřitelná studnice, které bychom se neradi zbavovali, pan Řeháček a tak dále, a tak dále. No, největším krokem, nevadí ti, že mluvím takto monologicky?
0: Já tě úplně hypnoticky sleduji. Jo.
1: Největším určitě počinem bylo přechod zpátky na Ještěd, kdy jsme kdysi dávno vysílali ze Ještědu, pak to bylo předáno jiné stanici Českého rozhlasu a teď jsme skutečně místo Proglasu, který uvolnil tuto frekvenci. Takže jsme z těch 9 žárovek vysílacích, jak já říkám, které nepokryly celý ten kraj, který je samozřejmě hornatý, takže to se slyšelo vysílání, neslyšelo, v centru Liberce nebylo slyšet, tak jsme přešli na Ještěd, na jednu frekvenci 97,9 FM a máme ještě 3 vykrývače, Semily, Harachov a Friedland, tam ještě vykrýváme právě nějaká ta hluchá místa. No to samozřejmě má své plusy, ale i mínusy, protože ono přesvědčit posluchače, aby si přeladili to rádio, zejména naše seniorské, starší seniorské posluchače je umění, takže při posledním měření jsme byli rádi, že nám poslechovost zůstala, přestože jsme měli velkou propagační akci a snažíme se samozřejmě, abychom zvedli tu naši poslechovost právě díky tomu novému vysílači. A to není záležitost týdnů, měsíců, ale let, než si nás posluchači i tam, kde nás kdysi neslyšeli, najdou, naladí a oblíbí. Takže je toho hodně, tak to bych mohl mluvit hodinu a ještě bys to nestačilo.
0: Já si myslím, že tím největším dárkem právě byla už tebou zmiňovaná frekvence 97,9. Má to obrovský přesah Libereckého kraje a máme i zpětnou vazbu od vás, milí posluchači, co nás posloucháte a moc vám za ty vaše víceméně telefonáty, maily děkujeme.
1: Je to tak. No a budeme slavit těch 10 let,
0: ano,
1: přeci.
0: Ano, budeme slavit a bude to už příští úterý na náměstí doktora Edvarda Beneše. Ostatně já už se na to moc těším, protože tam bude rozhlas, tedy rozhlasový big band Gustava Brunn.
1: Já ten
0: Broma.
1: Program mám před sebou, nenasazuj, ano, brýle. Takže je to hodně. No ten den je úžasný samozřejmě, protože ten program tam bude mít i město. My tam máme vyčleněnou dobu mezi 14. a 17. hodinou. Říkala si už rozhlasový big band Gustava Broma, Sladu Valoviče, Marta Jandová, Jan Smikmátor, bubenická show tam bude, tam batukáda, taneční vystoupení základní umělecké školy v Liberci, Roma Tanwald, takže trochu romských tónů. Je toho hodně, samozřejmě přijde se na nás podívat generální ředitel a další významní hosté, které jsme pozvali. No a já jsem rád, že se ten termín vybral na mou počest, protože budu slavit narozeniny toho 23. Takže v ten den vlastně na můj počest bude tento velký program a tady ty narozeniny rozhlasu trochu potlačíme.
0: Kdo to má takový krásný narozeninový dárek před libereckou radnicí?
1: Zveme. A mimochodem i ve vysílání jsme se pochlapili, přetahujeme, promiň, jako já ještě jenom dopovím, že v ten den budeme mít živé vstupy, speciální program a mezi 12. a 13. hodinou velkou rozhlasovou soutěž.
0: A vstupné je zdarma, to musíme, ano, ještě říci. Budeme se moc těšit. Pavel Kudrna, vedoucí programu, díky.
1: Promiň, že jsem to přetahl, já se potrestám.
0: Ale tak snad se najde čas i pro spotřebitelského rádce a pro Vladimíru Jakoubovou Jaroslava Hořeního. Já ještě mám pro vás, milí posluchači, pozvánku na zítřejší další díl našeho seriálu, protože právě s Martou Jandovou se budeme povídat nejenom o jejím účinkování příští úterý, ale také třeba o Stardance. Tak si nás nezapomeňte naladit. Děkuji, Pavle, a hezký den.
1: Hezký den všem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní dopoledne pod ještědem pokračuje, no a ve spotřebitelském servisu dnes si zopakujeme, že reklamační doba trvá maximálně 30 dnů. Co se děje potom, to uslyšíte v následující odpovědi Josefa Černého.
1: Pan Pavel reklamoval v e-shopu fotoaparát. Po uplynutí 30 dnů se zeptal, jak to s reklamací vypadá, a dostal odpověď, že zboží bylo odesláno výrobci k posouzení a teď to záleží na něm. Pana Pavla by zajímalo, jak ještě dlouho musí čekat. Pane posluchači, pokud už uplynulo 30 dnů, nemusíte čekat vůbec a také nečekejte, protože vás nemusí zajímat, kam prodejce váš přístroj poslal. Prodejci pošlete doporučený dopis s dodejkou, ve kterém oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. You got it!

0: to nejlepší, co ve mně je. O tom nám zpíval Bryan Adams ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a přichází na řadu recepty a s recepty našich babiček dnes nahlédneme do doporučení pro stravování nejmenších na počátku 20. století. Mnohé platí dodnes a Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření z té doby vybrali recept na rýžový jablkový nákyp.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které vařili hospodyně před 100 a více lety, dnes zavítáme do města a nahlédneme do tehdejších představ o správné výživě malých dětí. Cenným svědectvím jsou dobové ženské časopisy, například Česká hospodyně z roku 1913, kde jsem našla doporučení pro stravování těch nejmenších.
2: Dočteme se tu. V prvém roce živí se dítě skoro jen výhradně mlékem. Ku konci prvního roku lehkými moučníky. Ve druhém roce zvykáme zdravé děti zvolna na všechnu potravu.
1: Autorka článku doporučuje suchary, žemle, bramborovou kaši nebo lehké telecí a kuřecí polévky s krupicí, rýžové a jablkové moučníky, kaše, hrách, kedlubnové pokrmy či dušené ovoce. Velký význam klade na podávání zeleniny, špenátu, květáku a zeleného hrášku, nejlépe z domácích zahrádek. Také doporučení týkající se masa působí z dnešního pohledu překvapivě bohatě. Dětem bylo podáváno jemně sekané maso hovězí, telecí, skopové, ale i holoubě, koropté, vsrnčí či zaječí. Maso mělo být řádně vypečené a přelité čerstvým máslem. Zaujalo mě i doporučení ohledně nápojů. Za nejvhodnější bylo považováno mléko, malinová nebo citronová voda. Za to alkohol byl dětem výslovně zapovídán. Víno i pivo do 14 až 15 roků jsou zakázány, neboť působí jedovatě na nervy děcka. Pisatelka nicméně připouští podávání vína při vysokých horečkách na doporučení lékaře. Od poloviny třetího roku bylo dítě podle tehdejších představ schopno jíst téměř vše jako dospělý, jen nepříliš ostrá či tučná jídla. Doporučován byl i klid po jídle. Dítě nemělo být ukládáno i hned do postele, ale až po půl až jedné hodině odpočinku. Když tato doporučení čteme dnes, překvapí nás, kolik zásad zůstává i po více jak 100 letech aktuálních.
2: Tak k tomu přidejme ještě jeden dobový recept. Rýžový jablkový nákyp.
1: Na půl litru mléka dáme asi 10 deka dobře proprané rýže a uvaříme do měka. Přidáme trochu cukru a kousek čerstvého másla. 2 až 3 jablka oloupeme, jemně nastrouháme a lehce podusíme. Do vychladlé rýže vmícháme žloutek, dušená jablka a nakonec lehce sníh z jednoho bílku. Směs vložíme do máslem vymazané formy a zvolna upečeme do zlatova. Podáváme vlažné jako lehký oběd pro malé děti.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

Kapela Činasky, která se představí i v létě na Benátské v Liberci, v Libereckém Vesci. No, kapela Činasky má vždy bouřlivé ovace, není se vůbec čemu divit, protože Michal Malátný je velký showman. Ono zaujmout dospělé je jedna věc, nejenom na hudebním pódiu, ale také na jevišti, na divadelním. A jaké to je hrát pro děti, pro hodně malé děti? A jak to udělat, aby třeba děti i spolupracovaly v představení? Tak o tom už nám přijdou vyprávět herečka, režisérka, pedagožka Magdalena Bartoňová, herečka, kovářka Štěpánka Skalská z divadla Puk, tak se určitě máte na co těšit.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Národní rozvojová banka spouští příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Mezi Smržovkou a Josefovým dolem nepojedou vlaky. V České Lípě si odpoledne připomenou odsun původních německých obyvatel po druhé světové válce a pondělí je většinou oblačné s jen ojedinělými přeháňkami a teplotami do 19 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
2: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie, může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
0: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Mezi Smržovkou a Josefovým dolem nebudou dva dny jezdit vlaky, výluka začne zítra. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu, bude jezdit v době od 8 ráno do 4 hodin odpoledne. Ranní a večerní vlaky pojedou jako obvykle. Pro cestující z koli budou připravené nosiče, elektrokola, ale autobusy nevezmou, jak na svém webu upozorňuje dopravce. Omezený prostor bude i pro cestující z kočárky. Lidé na vozíku nebo skupiny nad 20 osob se musí předem objednat. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudeckých Němců. Odhalí ji dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Českokamenická, kde po druhé světové válce vznikl internační tábor pro tehdejší německé obyvatele města.
3: Jde o součást česko-německého dne, který spolupořádá Českolipské vlastivědné muzeum a galerie. Historik Michal Rádl uvedl, že mezi pozvanými jsou i němečtí pamětníci takzvaného divokého odsunu před 81 lety i jejich potomci. Od 16:30 bude ještě druhé setkání v parku na rohu ulic Moskevská a u Kartounky. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Chorvatští policejní potapěči našli čtvrtou oběť srážky katamaránu s plachetnicí s českou posádkou. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu Željo Kuštěra. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný.
1: Počasí.
0: Nadále čekáme převážně oblačno, pršet by mělo jen ojediněle a naměříme nejčastěji od 15 do 19 stupňů. Vítr fouká většinou mírný, západní až severozápadní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U Svoru je kvůli stavbě uzavřená silnice první třídy číslo 13. Objížďka vede do České Kamenice a potom po silnicích druhé třídy přes Chřibskou a do Holního Podluží. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že vás mohu nejenom pozdravit, ale že se také za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už budu moci pozdravit s našimi hosty. A bude to hodně zajímavé povídání. Herečka, režisérka, pedagožka Magdaléna Bartoňová, herečka a umělecká kovářka Štěpánka Skalská, tak obě dámy můžeme najít v divadelní společnosti PUK. Je to interaktivní představení, které učí děti pracovat s emocemi. A to vytvořilo pro mateřské školy právě toto kočovné loutkové divadlo z Vysokého nad Jizerou na Semilu. V čem spočívají léčivé pohádky, jak se samotné děti zapojují a nakolik se Magdaléně Bartoňové daří skloubit divadelní svět s výchovou 7 synů. Nejen o tom si budeme povídat už za chvíli. Pěkný poslech.

0: Když se řekne Vysoké nad Jizerou na Semilsku, tak milí posluchači, určitě se vám také vybaví velice známá soutěž přehlídka amatérských divadel. No a o divadle to bude právě teď, protože nás čeká povídání o zajímavém divadle Kočovné loutkové divadlo Puk je to. A já už mám tu čest a tu radost přivítat herečku, režisérku, pedagožku Magdalenu Bartoňovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A zakladatelku hlavně.
1: Ano, děkuji za pozvání.
0: Přišla jste také s kolegyní s herečkou a uměleckou kovářkou Štěpánkou Skalskou. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, když se řekne Kočovné loutkové divadlo Puk, co si pod tím vlastně máme představit?
1: Tak doufám, že si nikdo nepředstaví ten hokejový puk. Je to podle toho skřítka ze Shakespeara. Ale je to divadýlko pro děti, protože já po letech angažmá v divadle Radost v Brně, což bylo takové velké kamenné divadlo, jsme se přestěhovali s manželem. Jak nám přibývaly děti, tak jsme se přestěhovali do jeho rodiště, do Vysokého nad Jizerou. A po letech na mateřský jsem si říkala, tak co jako tady budu teďko jako dělat v těch horách. A divadlo mě začalo chybět, tak jsem si říkala, že si založím vlastní divadlo. A takhle vznikla vlastně taková kočovná scéna, která má několik představení na repertoáru a každý představení hraju v podstatě s někým jiným. Jedno představení hraju s manželem, druhý hraju s kolegou z Prahy, třetí tady se Štěpánkou a ještě jsme měli nějaké alternace.
0: Tak ono těch loutkových divadel je celá řada, ale hodně se od sebe liší. Já si myslím, že vy se tady hodně vymykáte. Není to jenom o tom, že ty děti si sednou, tady poměrně malé děti, a jen tak pasivně sedí a sledují. Oni se i zapojují a to je to, co vy chcete.
1: Je to tak. To se týká toho našeho poslední představení, který se jmenuje Mušlenka aneb léčivé pohádky od Romany Suché, která je psycholožka v nemocnici v Kroměříži a která vlastně oslovila naše divadlo s tím, jestli by její pohádky, což jsou velice úspěšné knížky, které jsou vydávány v vydavatelství Albatros a nevím ještě, jak je všechny možný, už mají mnoho dílů a tyto populární knížky chtěla převést jako do divadelní formy. Tak mě oslovila, jestli bych to jako nemohla udělat. Já jsem si to přečetla a říkala jsem si, no, jako ono to vlastně není úplně jako na divadlo, není to příběh, který by měl jako jasnou, jako takovou tu divadelní strukturu.
0: Takový ten příběh.
1: Ty peripetie, které se překonávají a tohle. Je to spíš taková knížka, kde si člověk sedne s tím dítětem a povídá mu. A samozřejmě napsala to psycholožka, klinická psycholožka, takže je to na tom jako znát a je to knížka o emocích. A tak jsme si říkali, pojďme to udělat trošku jako jiný. A zároveň jsem si říkala, tady by se mohla jakoby snoubit moje profese loutkářky, herečky, ale zároveň jsem sociální pedagog a něco, čemu se říká primární prevence, což je vlastně jakoby taková jakoby edukace v určitých věcech, aby jsme předcházeli nějakým věcem. A tady ta primární prevence už funguje na tady té bazální úrovni té mateřské školky. A řekla jsem si, pojďme tady tu mušlenku, ten příběh spojit s tím, že budeme nějakým způsobem edukovat ty děti, ale zároveň to bude mít příběh, zároveň to bude mít výpravu, budou tam loutky, bude tam hudba a udělat to takovouhle symbiózu.
0: Já už jsem hodně zvědavá, jak to celé probíhá, jak děti reagují, tak o tom všem si budeme v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec povídat už za chvíli s herečkou, režisérkou, pedagožkou Magdalenou Bartoňovou a s herečkou, uměleckou kovářkou Štěpánkou Skalskou, která se ještě ke slovu nedostala a určitě se na vás dostane hned po písničce Petra Nováka.

0: Zakladatelka kočovného loutkového divadla Puk z Vysokého nad Jizerou, herečka, režisérka, pedagožka Magdalena Bartoňová je naším hostem a také herečka, umělecká kovářka Štěpánka Skalská. Abychom se dobrali k tomu, jak to představení Mušlenka vlastně probíhá, tak to musíme... No, teď se dívám a Štěpánka Skalská vrtí hlavou, že raději nechce moc mluvit, ale já vás trošku musím přinutit, protože ono to spolu souvisí. Abychom se dobrali k tomu, na jakém principu vlastně to představení probíhá, protože vy obě máte děti. Paní Bartoňová, je to neuvěřitelné, vy máte 7 synů.
1: Je to tak.
0: 7 synů. A vy, Štěpánko Skalská, vy máte také děti?
2: Mám dvě dcery.
0: Dvě dcery. A to jsou právě ty dětičky, které jsou ještě hodně malé.
2: Ano, ano.
0: A vy jste mi v průběhu písničky, paní Bartoňová, řekla, že vlastně Štěpánka Skalská by mohla být klidně vaší dcerou.
1: Je to tak. Je stejně stará jako můj nejstarší syn. Ale tím, že má ty dětičky tak malý právě v tom ideálním věku, pro který my tu Mušlenku hrajeme, tak vlastně je to taky určitě jakoby přínos, že má přece jenom, já jsem z jiný generace rodičů a ta výchova je trošku jako jiná a tyhle ty mladý rodiče mají jakoby blíž k tomu bavit se s dětma o emocích, rozebírat s nima, co prožívají a tak. Takže když je v rámci toho představení a pracuje s těma dětma, máme tam třeba, asi povídáme, jedna ta hlavní figurka prožívá strach, děti se bojí, schovává se pod peřinku a my potom vyzveme děti, oni si to můžou taky zkusit. Vytáhneme takovou větší peřinku, to je kouzlo, a ty dětičky si zkusí vlíz po tu peřinku a říct, čeho se bojí. A tak můžeš říct svoje zkušenosti s těma dětma, jak oni to prožívají.
2: No, popravdě je to krásný vidět ty děti, jsou to hrozně vděční diváci a hrozně rychle se jako napojí do toho divadla, se jako dostanou strašně rychle. A
1: jak říkají, čeho se bojí, věď, jako třeba... Jednou teda řekla, že se bojí.
0: Vy se jich třeba potom ptáte, milé děti, tak tady, já nevím, malý Pepík se bál tady toho, je tady schovaný pod peřinou, ano. Tak čeho se bojíte vy? A ty děti už to začíná naskakovat.
1: Oni se to zkusí, ano, schovají ano, se pod tu
2: každý to dítě jde pod tu peřinku a něčeho se bojí a většinou, když jedno dítě řekne pavouku, tak potom máme dalších 10 pavouků, ale jsou různý strachy, jsou hadi a tma a bubáci a příšery a jsou tam různý jako živočichové, no tak...
0: No tak teď mám pocit, že děti odcházejí z vašeho představení a říkají si, už nikdy se nebudu brát pavouka, už nikdy se nebudu bát, já nevím, nějakých bubáků.
1: Ne, tak to není. Vlastně ten princip je v tom, že oni jako si to zkusí, ale zkusí si to v tom bezpečném prostředí, kdy to dítě jakoby chápe, že to je ta hra a oni se učí vlastně pojmenovat tu emoci, ten strach a jako takový jádro celé té pohádky, nejenom teď teda se jmenovala strach jako příklad, ale jádro je v tom, jako že neoznačujeme ty emoce, jako že tyhle jsou špatný a tyhle jsou dobrý, že ten strach není jako něco zlýho nebo špatného, že to každý to dítě to prožívá, učí se s tím jak pracovat, ale neodchází s tím pocitem, teď už se nikdy nebudu bát, ale s pocitem, je to v pořádku, že se někdy bojím a můžu něco dělat.
2: Můžu s tím pracovat.
1: Můžu s tím pracovat a i kdybych nic nedělal, tak co udělá ten strach? Neporoste do nekonečna.
2: Zase splaskne.
1: Jako bublina, což byla teď.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: profesionální herci s dlouholetou zkušeností z loutkového divadla, učitelka mateřské školy, výtvarnice, tanečnice, muzikant, hudební skladatel, ilustrátorka, kostýmní výtvarnice, dokonce umělecká kovářka a sociální pracovnice. No, těch lidí je v loutkovém divadle puk. My tady máme zakladatelku, herečku, režisérku, pedagožku Magdalenu Bartoňovou a herečku, uměleckou kovářku Štěpánku Skalskou. Ono je to asi hodně dobře, že tam máte tyto různé profese. Ono se vám to krásně skloubí dohromady. Každý něco přinese.
1: Ano.
2: Přesně tak. Většinou jako několik těch profesí jako je v jednom člověku, takže to se velice hodí. Protože můj manžel skládá hudbu a kolikrát, když jdeme potom do studia nahrávat, tak využíváme zase naše syny. Můj nejstarší syn je koncertní mistr ve Pardubické filharmonii, takže ten zase osloví svoje kamarády a pak se nahrává ve studiu a prostě má to prostě kvalitu, že to není jako, že si nahrájem něco na nějaký samohrajce doma nebo využiju něco, co už existuje, ale jako v tomhle já jsem takový trošku jako poděs, že chci jako nejvíc a vždycky další a další představení dělám a mám toho víc, jo, takže v té školce říkají, cože, to jako jste, proč jste tady o hodinu dřív? No já říkám, no já to hodinu stavím, jo. Takže jsem takový maximalista v tomhle tom.
0: No už se teď dívám dokonce i na samotnou mušlenku. Mušlenka, to je taková trochu éterická bytost, zahalená v takovém modrém závoji. Trošku mi připomíná vás, Štěpánko Skalská. Na to, že jste umělecká kovářka, tak jste teda spíše taková také éterická bytost.
1: Děkuji, to beru jako lichotku.
0: No a kdo má na starosti loutky? Kdo je vyrábí?
2: Loutky nám vyrábí jako několik výtvarníků s námi spolupracuje, což jsou to většinou profesionálové, kteří to dělají na vysoký úrovni. Konkrétně loutku mušlenky dělala paní Eva Hellerová, hodinková, která dělá, jakoby, pracuje se dřevem a dělá nádherný loutkový věci i panenky. A hodně loutek nám dělá paní Marcela Jiřábková z Horšovského Týna, což je někde úplně jako u Domažlic, u hranic, takže my spolupracujeme sever, východ, jih, západ, nějaký kostýmy, nám šela teďkon Radmila Zábojová z Brna, něco nám dělala Katka, teď se nespomenu, byla Popelková, nebo jaký máte příjmení? Prošková. Jo, takže jako je to taková symbioza mnoha výtvarníků, podle toho zrovna, co já chci, tak toho oslovím a využívám teda svoje známosti z těch divadelních kruhů.
0: Jak jsou ty loutky veliké, nebo ta vaše scéna, jak je to veliké? Je to takové malé divadelko, nebo jste klasicky na jevišti?
2: Je to větší, podle toho, který konkrétně ta mušlenka je určená pro malý kolektiv, právě, že se tam pracuje hodně s dětma, takže třeba dvě, maximálně tři třídy. Ale ta loutka samotná má, já nevím, 50 cm, jako je poměrně velká. Hmm. A jinak ta scéna, hrajeme jakoby třeba i na větších scénách. Hráli jsme na Mezinárodním festivalu Letní Letná v Šapito, nebo hrajeme třeba i v divadlech. Jako ty loutky sáhnou kolem 40-50 cm a ta scéna, jako dá se vejít i do malého prostoru, já nevím, 3x3 metry nebo 3x4 metry, tak bývá ta scéna.
0: No dívám se, máte tady pohádku Josefa Čapka o pejskovi a kočičce, také pohádka ptačí, také Karla Čapka. Dokonce vidím, že 16. června, což je zítra, máte představení v divadle Troníček, dokonce v Praze. No a ještě tady máte Halo Jacíčku, pohádka o velikém přátelství dvou malých kamarádů Zajíčka a Veverky. Tak o tom si určitě budeme povídat v našem vysílání i po písničce.

0: Je to fajn, když se hercům loutkového divadla podaří děti vtáhnout do představení a daří se to právě i kočovnému loutkovému divadlu Puk z Vysokého nad Jizerou na Semilsku. Povídáme si o tom s našimi hosty, s Magdalenou Bartoňovou a se Štěpánkou Skalskou. Tak ta premiéra představení Mušlenka se odehrála v mateřské škole ve Vysoké nad Jizerou, kde jste si to přímo mohli ověřit na dětském publiku. Tak četla jsem rozhovor s paní ředitelkou mateřské školy se Silvií Nedomlelovou, tak divadlo Puk přivezlo do naší školky krásné a citlivě zpracované představení, které podporuje dětskou duši i zdravý emoční vývoj. Tak já si myslím, že to je jenom dobře, že takováto představení vznikají a kde děti se nebojí v průběhu představení povídat otevřeně o svých emocích.
1: Ano.
0: Tak. Kdo se ujme slova? Vás můžeme vidět kde? Tady v mateřských školkách? Vy už jste to zmiňovali i na různých festivalech.
2: Ano, na mateřských školkách. A speciálně tady ta Mušlenka je dělaná pro ten menší kolektiv. Takže jakákoliv školka, nejenom v Libereckém kraji, i když samozřejmě je pro nás jako příjemný působit tady, ale jakákoliv školka si nás objedná, tak prostě přijedeme a můžeme takhle s těma dětma pracovat. Nedávno jsme hráli ve školce v Českém dubu, viď, Štěpánko?
1: Ano, ano. A bylo to krásný. Měli jsme velmi příjemné ohlasy a bylo to takové pohlazení na duši i pro nás, pro herečky.
0: Jak dlouhé je to představení? Protože ty děti mají také nějaké časové normy, poté už třeba někdy se začnou dívat z okna, chytají takzvaně lelky. To u vás asi vůbec nehrozí.
1: Ne, my je vtáhneme do děje hnedka jako ze začátku a ty děti se vlastně baví a prožívají ten příběh s náma, takže tam nepřichází čas na to se nudit. Ale vlastně to divadlo trvá přibližně 45 minut. Samozřejmě záleží na tom, kolik těch dětí je v tom kolektivu, protože dáváme prostor každému tomu malému človíčkovi, který tam je, aby se jakoby vyjádřilo, aby si zažilo ten pocit, aby si to prostě prožilo a vyzkoušelo. A máme tam krásnou hudbu, která je vlastně vede tím příběhem.
0: Mm-hmm. Nakolik v tomto představení Mušlenky improvizujete? Jedete podle už nějakých už zajetých kolejí, že už přesně víte, co bude následovat? A nebo někdy třeba to publikum je tak jiné, protože někdy ta nálada těch dětí je také třeba jiná než těch předchozích představení, tak improvizujete třeba?
2: No, jakoby
1: svým způsobem, ano.
2: Sbíráme ty zkušenosti s tou Mušlenkou, ale jako máme jako jasně daný věci, jo, jako každičký gesto, každičký slovo v určitý jakoby části. A pak přesně nastává, jako že víme, že tak tady máme práci s dětma. A tam máme jakoby, a to už děláme vyloženě v tu chvíli, tady a teď. A
1: na konci, my živáci, no.
2: My jakoby živě. A na konci představení je součást toho, je taková reflexe, když si povídáme s těma dětma a ptáme se jich na to, jak to prožívali, jak to chápou.
1: Co jsou ty emoce a jestli to vlastně správně.
2: Přesně tak, protože ta reflexe je součástí toho představení.
0: A je to ještě za přítomnosti těch pedagogů, nebo tam jsou děti sami?
2: Takže ty pedagogové jsou tam jakoby pasivní svědci, ale samozřejmě jakoby správný pedagog po tom představení, po každém představení, jako nějakým způsobem s těma dětma jakoby pracuje, jo. Takže i když přijedeme s pejskem a kočičkou, tak potom třeba si povídají o pejskovi a kreslí si. To je jakoby běžná pedagogická praxe. Ale tady ta reflexe přímo z toho představení je to důležitý i pro nás, pro tu další práci a i pro ty děti samotné, jakoby na tomto představení jako stojí.
0: Mm-hmm. Tak vám popřeji hodně štěstí do dalších let ve vašem působení v tomto kočovném loutkovém divadle Puk z Vysokého nad Jizerou na Semilsku. Našimi hosty byly dnes zakladatelka divadla, herečka, režisérka, pedagožka Magdalena Bartoňová a také herečka, umělecká kovářka Štěpánka Skalská. Tak se mějte hezky a ať se vám ještě jednou daří a budeme se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc.
2: My moc děkujeme. Nashledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra v úterý 16. června také přivítáme hosta po 11. hodině a i zítra nás čeká docela zajímavé povídání, protože hostem bude předseda oddílu sportovního kulečníku, té je bižuterie Petr Bušanský. Když se podíváme do historie kulečníku, tak to bychom se museli podívat do staré Anglie do 12. století a v té době měl tento sport úplně odlišnou podobu. Nejenom o historii tohoto sportu si budeme povídat, ale také vás pozveme na mistrovství Evropy, kde se představí nejlepší týmy z celé Evropy. Tak nezapomeňte poslouchat.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: szarpną, trzeba zejść, komu je powściekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíš jíky najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
2: Jedu vám večer stezkou, dát koňům v řece pít.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Hygienické rady.
1: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká

0: Inu, není každý den posvícení, i to se někdy může stát, že se dobře nedaří. No a na to navazuje setkání s Daliborem Kondíkem. Moderátorská profese jako rizikové povolání, když připravujete pořád se zapáleným kutilem, nic není nemožné. V našem zábavném pořadu to před lety potvrdil Dalibor Kondík, když vzpomínal na natáčení televizního magazínu zaměřeného na hobby.
1: Přijde takový sympatický chlapík a říká, já vám ukážu takovou domácí palírničku, která je naprosto bezpečná a z deci vína si uděláte vínovici. A my jsme říkali v tom pořadu, dobře, ale přece jenom ta palírna, je to trošku nebezpečný, že jo, tam je, se riskuje nějaký výbuch a tak, že jo, přetlak, když se to přežene a on nevůbec ne, to je naprosto bezpečný. Takhle to postavil, rozjeli jsme záznam. Povídáme, točíme a najednou se ozve strašný výbuch. Kdy ten chlap se takhle otočil a byl v tu chvíli celý od toho červeného vína, takhle úplně celý, až nahoru. Ta malá mini palírnička, nejbezpečnější palírnička na světě, v dějinách všech palíren, ta bezpečná, se roztrhla a ten vrch vyletěl takhle nahoru. A doteďka je tam, jak ve filmu Kam čert nemůže, jak se tam dívá ta Hlaváčová s tím horníčkem takhle nahoru, tak tam je takhle ten flek od té doby, co to vyletělo nahoru. A ten chlap, do toho ten, takhle byli dva kameramani, Robert Jakobe a Luděk Miller, kterým jel ten záznam a takhle se klepala ta kamera, jak oni se, jak smíchy to nemohli zastavit, že jo? A ten chlap říkal, vidíte, nic mi není, je naprosto bezpečná.
0: To bylo hodně nevšední natáčení Dalibora Kondíka a tímto se uzavírá pondělní dopoledne pod Ještědem, protože v poledním čase se vám přihlásí Iveta Bláhová, zprávy po 12. hodině už Filip Majsl, písničky na přání a pozor, tak budeme dnes soutěžit, vy budete soutěžit o vstupenky na koncert kapely Divokej Bill. Divokej Bill se totiž představí v Zámeckém parku ve Vratislavicích nad Nisou, tak vám popřeji hodně štěstí a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ve Vítězné ulici v Liberci tento týden skončí dopravní omezení. Silničáři v Libereckém kraji testují mobilní třídicí linku na Štěrk a Písek. Francie má podle amerického prezidenta Donalda Trumpa odstranit digitální daň. Hrozí, že jinak zavede 100% clo na francouzská vína. Odpoledne bude převážně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. V Liberci ve středu s dvouměsíčním zpožděním skončí uzavírka frekventované Vítězné ulice. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodemová. Oprava začala v loni v září a zpozdili je nedokončené přeložky inženýrských sítí. Další komplikací byla koordinace s pracemi teplárny Liberec na přípojce Severočeského muzea. Při výkopech také museli stavbaři neplánovaně odstranit staré plynové vedení. Za opravu silnice město zaplatí necelých 75 milionů korun. Prodražila se přibližně o 3,5 a to kvůli použití kvalitnějšího materiálu a taky úpravám staveniště během zimy.
2: Stavební firma pracovala v úseku mezi Štefánikovým náměstím a Masarykovou ulicí. Oprava se týkala silnice, chodníků i přilehlého parku a zeleně. Vedení města zahájilo obnovu Vítězné ulice v roce 2017. V budoucnu by měla být Vítězná součástí vnitřního městského okruhu, který by měl odlehčit dopravě v centru. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Až 95% Štěrku by mohli silničáři v Libereckém kraji opakovaně používat při zimní údržbě. Pomoc jim v tom má mobilní třídicí linka pro recyklaci kameniva a písku. Společnosti to přinese úsporu nejen při nákupu posypového materiálu, ale taky za skládkování nevyčištěného Štěrku po zimě. Po poslední zimě vytřídili silničáři zatím 3000 tun kameniva. Podle předsedy představenstva silnice LK Petra Správky jde zatím o zkušební provoz.
3: Vývojový program dále pokračuje, dále s tím pracujeme. Dvě poloprovozní zkoušky dopadly správně a teď se postupně připravujeme, aby jsme mohli zahájit od září ostrý provoz. Jinými slovy, třídit podle platných legislativních regulí.
0: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě začala oprava sloupu Nejsvětější Trojice. Památka připomínající morovou epidemii v roce 1681 by měla být očištěná a doplněná o chybějící prvky do listopadu letošního roku. Restaurátor Jan Vích domodeluje například hlavu jednoho z andělů. Na opravu za 700 tisíc korun město požádalo o dotaci Ministerstvo kultury. Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daň z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti. Informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daň z místních digitálních služeb velkých technologických společností. Týká se firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur. To je přes 600 milionů korun.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno, na horách místy jinde jen ojediněle s přehaňkami. Večer už beze srážek a postupně se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Jungmanově ulici je kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jak to opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Novida. Ani jsme se nenadáli a polovina posledního měsíce letošního školního roku je za námi a prázdniny jsou už opravdu na dohled. Abychom vás řádně na ten prázdninový režim navnadili, budeme pro vás mít v této hodině soutěž. My si zahrajeme o dvě vstupenky na koncert kapely Divokej Bill už tuto sobotu v libereckých Vratislavicích. No a k tomu pochopitelně budeme v této hodině hrát také na přání. Jak to vám prozradím za malou chvíli, teď už se na vaše přání moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Zlatý hudební trojlístek Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotwald nás přivítal v první odpolední hodině. Máme 9 minut po 12. A tato hodina pochopitelně jako vždy patří vám a vašim hudebním přáním. Do Českého rozhlasu Liberec můžete od této chvíle volat na číslo 22 155 37 22. Anebo nám můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A my v této hodině nejenom, že si budeme hrát na přání, ale budeme také soutěžit. Jak už jsem v úvodu zmiňoval, budeme hrát o 2 vstupenky na sobotní koncert kapely Divokej Bill v Zámeckém parku ve Vratislavicích. Začíná se v 6:30 a bude to velkolepé. Bude to vlastně teprve druhý koncert z takové, řekněme, mini šňůry Divokého Billa s názvem 8 divokejch. To si rozhodně nemůžete nechat ujít. No a pravidla jsou celkem jednoduchá, jakmile v našem vysílání v této hodině zazní jakákoliv písnička od Divokýho Billa, okamžitě volejte na už jednou zmíněné telefonní číslo 22 155 37 22. No a pokud se dovoláte jako třetí, 2 vstupenky na koncert jsou vaše. Držím palce a na vaše přání se těším.

Lehký nádech exotiky Toto Africa nás přivedl k prvnímu hudebnímu přání dnešního odpoledne. Do Českého rozhlasu Liberec napsala paní, která se představuje jako Azuritek z práce, a máme prý poslat cestu, předpokládám, od skupiny Krištof a Tomáše Kluse, Šárce z Liberce, a dnes hlavně na školní výlet do Prahy na únikovou cestu. Tak šťastnou cestu, tam i zpět Drážku. V pořádku, se vrať.

To byla cesta. Na této cestě se potkaly dvě hudební veličiny toho našeho hudebního rebníku. Skupina Kryštof a Tomáš Klus. S touhle písničkou jsme tady otevřeli stavidla a v písničkách na přání budeme pokračovat. Máme tady další e-mail, tentokrát nám napsala paní Šárka z Liberce. Vybrala písničku a písnička prý bude pro všechny lidičky a dnes slaví krásné narozeniny kamarádka Majda z dopravního podniku. Milá Magdi, z celého srdce ti přeji hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody. Pěkně si to oslav. My samozřejmě také přejeme všechno nejlepší a písnička je tady, Petr Rezek a Přátelství.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty před půl jednou tady kapela Divoký byl rozhodila síť a do té sítě se v Českém rozhlase Liberec chytla naše telefonistka. Dobré odpoledne, kdo tam?
1: Dobré odpoledne, tady Iva.
0: Tak teď tedy pro formu, paní Ivo, vlastně musíte prozradit, proč nám voláte. Předpokládám, že to není tak úplně pro písničku na přání.
1: Není, ráda bych lístky na Divoký byl.
0: Ano, no to by mohl říct každý. Ale vy jste se naštěstí dovolala na soutěžní signál, kterým byla právě ta písnička Síť od Divokýho byla jako třetí, takže? Je, vy jste si tam tak krásně radostně zavískla, můžete to ještě jednou zopakovat, prosím?
1: Jo,
0: ano, to bylo ono, to jsme potřebovali slyšet. No tak já tam slyším nelíčené nadšení z toho, že půjdete na Divokýho byla. Já jenom pro všechny ostatní připomenu, že to bude už tuto sobotu, to znamená 20. od půl sedmé večer v Zámeckém parku ve Vratislavicích a je to vlastně součást krátké koncertní šňůry 8 Divokejch. No Divokej byl, ten už toho má na svém kontě hodně, tak prozraďte, která písnička je pro vás taková, řekněme, srdcovka, ta nejmilejší?
1: Já můžu Plakala, ale i Rozárku, ale oni vlastně mají všechny ty písničky pěkný. No. Oni se zkrátka, jakmile tam vlezete, tak se nezastavíte, takže dobrý, všechno.
0: No tak vy už tady program na sobotu máte, s kým vlastně vyrazíte na ten koncert? Ty vstupenky jsou dvě.
1: S kamarádkou si to užijeme.
0: Krásná dámská jízda, to bude velké.
1: Ano.
0: Tak si to opravdu hezky užijte, mějte se báječně a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Ano. Já moc krát děkuju, hezký odpoledne, naschle.
0: Děkujeme moc. Tak tedy výherkyni dnešní várky dvou vstupenek na koncert kapely Divoký byl tuto sobotu ve Vratislavicích už známe, byla to paní Iva. A kdo vyhraje zítra nebo pozítří, to se určitě dozvíme, protože jak už jsem teď vlastně naznačil, zítra a pozítří opět budeme hrát, tak buďte ve střehu, jestli se na vás nedostalo dnes, budete mít další příležitosti.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Miroslav Žbírka, možno se ti zdá, po něm se opět vracíme v Českém rozhlase Liberec k písničkám na přání a teď tady máme přání, které dorazilo e-mailem a které by v soutěži o nejstručnější vzkaz kandidovalo na jednu z předních příček. Napsal nám pan Miroslav, prosím o zahrání skladby Vltava, Karel Gott. Děkujeme. Není zač.

Klasika v podání klasika Karel Gott a Vltava 7 minut po půl jedné. My budeme v písničkách na přání pokračovat dál a teď nám přišel e-mail od, řekněme, už externí diskžokejky paní Hany, která píše: dnes bych se zastavila u americké skupiny R.E.M. a prosila bych zahrát jeden z mých nejoblíbenějších songů It's the end of the world. Ať zase jednou trochu zvíříme trochu prachu a vyženeme pavouky ze všech koutů. Posílám všem posluchačům, zejména těm, kteří mají rádi rychlé písničky, a samozřejmě vám v rozhlase. My samozřejmě moc krát děkujeme, držme si příčesky a R.E.M.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Let Me Leave, písnička od kapely Queen z alba Made in Heaven, na které si zaspívali solo 3 ze 4 členů téhle skupiny, tedy kromě Freddieho Mercuryho také kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor, jenom John Deacon se jaksi nezapojil, tedy baskytarista. My budeme pokračovat dál do písniček na přání Českého rozhlasu Liberec, napsala, jak je dobrým zvykem, paní Sylvie z Prahy a uvádí, na koncertech Evy Farné v Edenu jsem nebyla a ani na ten zítřejší se zřejmě nedostanu, ale Evu Farnou mám ráda a respektuji. Dnes se zabrousím do jejich starších písniček, vzniklých pro televizní seriály, tak tedy zaprvé Eva Farná, jaký to je, ze seriálu Ošklivka Katka, anebo Eva Farná a František Segrádo Víno je grunt ze seriálu Vinaři. A tuhle písničku posílám Vítům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně mého bratrance Martina z Horní Dobrouče a všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. My jsme tady vybrali tu, řekněme, méně známou z Ošklivky Katky, jaký to je.

A je to 12 hodin a 51 minut a písničky na přání už máme téměř za sebou pro dnešek, tedy téměř. Máme tady ještě malý rest, který samozřejmě splníme. Napsal nám pan Petr, abychom paní Věře do Semel na Letnou poslali písničku od Miroslava Donutila Zabili, dá zabili. Tahle písnička je připravená a s tou se s vámi také rozloučím, ale nebojte, neloučíme se nadlouho a navíc písničky na přání vás čekají zase zítra popoledně a zítra, pozor, opět budeme soutěžit o 2 vstupenky na sobotní koncert kapely Divokej Bel ve Vratislavicích, tak buďte ve střehu a buďte s námi. Za malou chvíli už nás v našem vysílání čekají zprávy, ty dnes připravuje Iveta Bláhová a po zprávách Alex a host. Alex Minářová bude mít tentokrát u mikrofonu horolezce Radka Jaroše. Filip Majslo vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhel na skalí, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. V České Lípě dnes připomenou odsun původních německých obyvatel po druhé světové válce. Babiš přivítal dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Doufá, že povede k definitivnímu ukončení konfliktu. Odpoledne bude převážně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun. Třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů firmám bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Na podporu malých podniků je celkem připravených 5 miliard a 100 milionů korun. Na českolipském sídlišti Slovanka bude informační cedule o odsunu sudeckých Němců. Odhalení začne dnes ve 14 hodin na rozhraní ulic Heroutova a Českokamenická. Tam po druhé světové válce vznikl internační tábor pro tehdejší německé obyvatele města.
5: Jde o součást česko-německého dne, který spolupořádá Českolipské vlastivědné muzeum a galerie. Historik Michal Rádl uvedl, že mezi pozvanými jsou i němečtí pamětníci takzvaného divokého odsunu před 81 lety i jejich potomci. Od 16:30 bude ještě druhé setkání v parku na rohu ulic Moskevská a u Kartonky. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Albrechtice v Jizerských horách chtějí obnovit soubor 12 vodních nádrží v lokalitě Vabrloch. Jde o tůně a malé kaskády ve svahu pod silnicí na Mariánskou horu. V minulosti tam byla řada brusíren skla a mačkáren korálků, které vodu z přehrádek využívali jako pohon strojů. Podle starosty Albrechtice Roslava Zemana ze starostů pro Liberecký kraj teď obec schválila pořízení projektové dokumentace a biologického průzkumu Vabrloch.
6: To je taková bohem zapomenutá část, kterou jsme poslední dobou začali čistit od náletových dřevin, takže je konečně prosvětlená, tak jak to bylo za první republiky. A je tam soubor jakoby nádrží vodních, které poháněly různé soustružny.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Jeho podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv.
1: Počasí.
4: Odpoledne bude převážně oblačno, na horách místy, jinde jen ojediněle s přehánkami. Večer už beze strážek a postupně se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Ulice Hambartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. A v Liberci je v ulici Jungmanová kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do konce října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nordnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Jak prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že 8000 se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví, jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mě prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně si věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takový, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jakože opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnovská radnice začala opravovat vodní elektrárnu na Jizeře. Lidem ve Frýdlantu na Liberecku zbývá posledních pár týdnů na registraci do nového systému odpadového hospodářství. U druhé Jablonecké přehrady je uzavřený mostek přes potok. Zítra bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně až zataženo, místy přehánky a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Turnově začala rekonstrukce vodní elektrárny. Radnice je nechává opravit za více než 53 milionů korun. Vodní elektrárna na Malé Jizeře v areálu zhořelého mlýna je několik let nefunkční. Ve strojovně stavbaři bourají podlahu, zasypávají suterén a budují otvor pro nová vrata. V létě tam osadí nové turbíny a další technologie. Elektrárna by mohla začít fungovat na podzim.
2: Jakmile pracovníci dokončí přípravné práce, začne stavba provizorního mostu a zahrazení vodních kanálů. Podle mluvčí města Marcely Jandové jsou hotové díly turbín. Montovat se budou v srpnu. Vodní elektrárna by měla v budoucnu zásobovat elektřinou provoz sportovního areálu Maškova zahrada, popřípadě některé další městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Frýdlantu na Liberecku by neměli odkládat podpis smlouvy o výpůjčce nádob na papír, plast a bioodpad. Radnice upozorňuje, že při podpisu smlouvy v posledním červnovém týdnu nezaručí dodání nádob do 1. července. Právě tehdy začne fungovat tzv. Door-to-door systém tříděného odpadu. Lidé budou moct třídit přímo u svých domů. Změny se dotknou nejen obyvatel rodinných domů, ale také lidí na sídlištích, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
3: Na sídlištích budou mít přidělené v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Ty budou označeny a budou opatřeny gravitačním zámkem. To je takové zařízení, ke kterému je normální klíč, akorát se to nedá otevřít a když přijede kukavůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru.
0: V Jablonci nad Nisou dnes začala oprava mostku u druhé přehrady ve Mšeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Mostek vede přes potok, který do nádrže odvádí vodu z nedalekých rybářských sádek. Pro chodce i cyklisty je připravená provizorní trasa. Práce na opravě potrvají minimálně do poloviny července. Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Projekt za zhruba 4,5 miliardy korun má z většiny pokrýt evropské financování.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Lučany nad Nisou na Jablonecku havarovalo osobní vozidlo do stromu. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 14. krásné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Tak Hrádek nad Nisou chystá novinky. Bude budovat náplavku, aby si lidé užili slepé rameno řeky. O tom bude mluvit už za pár minut Jana Pavlíčková. Regionální stopař nás seznámí s tím, jak fungují multidisciplinární týmy organizace Nová škola a co v učebnicích nebylo, to je rubrika, která nás seznámí se vzácnými alergiemi. No, představte si, to nejsou jen alergie na ovoce, ořechy a pily, ale člověk může mít třeba i alergii na peníze. To musí být hrozné. Jednou za měsíc oteče, naskáčou mu pupínky a hned všichni ví, že zabral výplatu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Příjemná pohoda pondělního odpoledne, teď za doprovody Marty Kubišové, 12 minut po 14. hodině. Divoké peřeje i klidné tůně s vodními rostlinami. Tak by měla vypadat náplavka v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Radnice projekt připravuje od roku 2020. Letos už by se měla začít stavět. Kde přesně náplavka vznikne, to už ví redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak s náplavkou počítá město na pravém břehu Lužické Nisy za dělnickým domem podél okružní ulice. Vznikne tam nové, vlastně vedlejší rameno řeky o délce skoro 200 metrů a šířce kolem 3 metrů. Podél něj budou různé opěrné zítky a kamenné prvky, po kterých budou moci lidé chodit. Podle nezávislého starosty Hrádku Pavla Farského tak vlastně vznikne nová odpočinková zóna, která umožní i přímý kontakt s řekou.
2: Máme tady řeku Nisu, která je opravdu, co se týká Hrádku, dost taková sterilní, není k ní přístup. Když se budete v Hrádku pohybovat autem, tak o řece vůbec nebudete vědět. Když půjdete pěšky, tak sem tam půjdete přes nějaký ten most, kterých tady máme asi 5, ale prostě si taky nevšimnete, že tu máme řeku. Ale řeka k městu a k životu prostě patří.
0: A jak ta náplavka bude vypadat?
1: No tak bude tam několik různorodých částí, například přírodní amfiteátr s malým dětským hřištěm, na něj pak navážem taková tam v uvozovkách divočejší část řeky s peřejemi a také biotop v podobě průtočné tůně s vodními rostlinami. V tom novém rameni Nisy má být také malý ostrov, na který se lidé dostanou po nášlapných kamenech ve vodě a součástí náplavky má být i malý sad s ovocnými stromy. Takže ta proměna místa, kde je teď vlastně jenom taková louka, tak bude opravdu velká, jenom pro představu vytěží se tam asi 8,5 tisíc kubíků zeminy. No a díky se tomu vlastně zlepší akumulační schopnosti Nisy právě v téhle aktivní záplavové zóně, protože ta řeka se v případě povodní bude mít kam bezpečně rozlévat.
0: No a použije město nějak tu odtěženou zeminu? Přeci jenom jedná se o velké množství půdy.
1: Ano, bude to opravdu jako velká hromada, takže nepřijde na zmar. Těch 8,5 tisíce kubíků zeminy se použije na rekultivaci parku v Legionářské ulici, se kterou se počítá také ještě v letošním roce. Ten prostor byl opravdu dlouho zanedbaný, bylo tam plno náletových dřevin, dokonce i nelegální skládka odpadu. Tohle všechno už teď zmizelo a bude tedy z toho nový park, který vlastně propojí ulici Legionářskou ulicí Sadová, říká Farský.
2: Součástí toho parku budou i přístupové komunikace k sídlišti pod tratí, kde teď, když jdete, tak jdete opravdu strmou cestou, která pro některé lidi musí být hodně náročná. A my díky těm parkovým úpravám tam uděláme cestu, která bude stoupat pozvolna. A ještě jedna věc je tam bonusová toho parku Legionářská a to, že tam budeme rozšiřovat parkovací stání pro Sokolovnu.
1: No, náklady na rekultivaci prostoru kolem Legionářské ulice a také na novou náplavku odhaduje Hrádek na 46 milionů korun bez DPH a hotové by tedy měly být v příštím roce.
0: Říká naše kolegyně Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sociální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Sociální pracovník, speciální pedagog a terapeutický pracovník, kteří tvoří multidisciplinární tým, pomáhají ve 13 školách v Libereckém a Ústeckém kraji pedagogům v práci s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, u kterých se mnohdy kumuluje řada problémů. Jak jejich působení na školách probíhá v praxi, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze základní školy 5. května v Liberci, kde na pozici sociálního pracovníka v rámci multitýmu pracuje paní Tereza Kopecká. Vy tu pracujete už třetím rokem. Jaké byly vaše začátky tady?
3: Dobrý den. Ano, tak začátky pro mě byly docela těžké, protože ta pozice sociálního pracovníka není tak běžná v českých školách prozatím. Takže prvně jsem si tady připadala trošku jako vetřelec. Sice jsem se vracela do známého prostředí, protože sama jsem tady chodila od první třídy do školy. Ale samozřejmě tím, že nikdo nevěděl, jaká by měla být očekávání od té dané pracovní pozice, tak to bylo takové jako krušnější začátky, ale myslím si, že si to nakonec sedlo. Tu práci jsem si tady našla vlastně v kooperaci například se školským poradním pracovištěm a myslím si, že dnes už jsem tady jako zaběhla.
2: Myslím si, že jo, protože všichni vás tu zdraví, máte se tu rádi, což je určitě skvělé, ale přesto my pořád ještě tak nějak moc nevíme vlastně, co děláte. Zkuste nám trošku přiblížit, jaký je váš pracovní den.
3: Můj pracovní den je každý úplně jiný. Záleží to opravdu na tom, k čemu se zrovna ten den dostanu, co je potřeba řešit a udělat. Když jsem právě nastoupila, tak mou první zakázkou bylo doprovázení jednoho slabozrakého chlapce do speciálně pedagogického centra, které v té době měnilo místo, takže aby ten chlapec se naučil vlastně tu novou trasu do toho speciálně pedagogického centra, tak jsem začala s doprovázením tohoto chlapce.
2: Skutečně jsme ve škole, právě zvoní. Těch vlastně věcí, které máte na starosti, je mnohem víc. My jsme se samozřejmě o něčem trošku bavili. Teďka je období, kdy školy jezdí na školy v přírodě. Vlastně vy v tomhle tom taky pomáháte, protože ne každá rodina na to má.
3: Ano, přesně tak. Máme tady samozřejmě rodiny, které občas řeší finanční situaci a já jsem zde od toho, abych jim nějakým způsobem vyhověla a pomohla a aby děti se mohly účastnit vlastně s tím kolektivem své třídy těchto školních akcí. Takže nyní vlastně jsem pomáhala několika jedincům s tím, aby mohli vůbec na tu školu v přírodě odjet.
2: A pak třeba také obědy?
3: Ano, obědy. Vlastně od loňského roku spolupracujeme s organizací Women for Women, které vlastně pomáhají dotovat vybraným jedincům obědy do škol. Takže vlastně teď v tento moment zrovna vypracovávám novou žádost pro příští rok a vlastně ukončujeme i minulou loňskou sezónu, takže té práce je teď docela dost, ale jsem za to ráda a hlavně je skvělý, že těm dětem je to umožněno.
2: A můžete třeba také pomoci rodinám, myslím jako rodinám s výchovou dětí, třeba s tím, že on to trvá asi pořád, chodí se za školu, prostě nechodí se do školy.
3: Ano, samozřejmě, za školu se chodí a vlastně o to ta má pozice je. Měla jsem třeba slečnu, se kterou jsem spolupracovala, tam opravdu rodiče si s ní nevěděli rady ráno, tím, že chodili oba dva dřív do práce, do zaměstnání, tak opravdu neměli dohled nad svou dcerkou a tam jsme vlastně navázali spolupráci v tom, že jsem ji opravdu asi půl roku každé ráno doprovázela do školy, aby došla.
2: Takže vy jste vlastně takovou trošku prodlouženou rukou zdejších pedagogů.
3: Ano, dá se to tak říct a jsem za to ráda. Já jsem ráda, že můžu vlastně pedagogům trošku ulevit a uvolnit jim ruce v tom, aby se mohli opravdu věnovat pečlivě své práci a vlastně tyto záležitosti, které jsou takhle jako kolem a mohu s nima jakoby vypomoct, tak jsem za to ráda.
2: Tříletý projekt právě teď dobíhá, vlastně potrvá do konce června. Co bude dál?
3: A dál, díky bohu, nám navazuje další dvouletý projekt, takže vlastně já teda na té pozici budu zůstávat a jsem za to vděčná.
2: Tak věřím tomu, že tento projekt nové školy bude mít oporu možná i v dalších školách, že najde svoje uplatnění, protože vlastně trošku uvolňuje ruce školním pedagogům, těm stálým a vlastně pomáhá i rodinám.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Robinson, no, ten měl každý den pátek. My tu máme pondělí s datem 15. června, teď je 7 minut po 14:30 a před námi rubrika Co v učebnicích nebylo, a ta bude patřit vzácným alergím, víc už Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Stále krásné a pohodové pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. V pondělí jste určitě v duševní formě a tak tady pro vás mám hádanku. V zimě uchovává nápoj horký, třeba čaj nebo kávu, a v létě naopak udržuje všechno, například ovoce, ledově studené. Co to je? No samozřejmě termoska. A protože léto je prakticky za rohem, dětí se na ní dnes zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, děti, k čemu je termoska?
2: Tomu, když někam jdeš na nějaký trénink, tak musíš mít pití do ní.
3: Termoska je taková plastová formička a do toho se dává pití.
4: A ona je plastová a já ji mám lastičovou.
1: A jaké pití si do ní dáváš?
4: Šťávu nebo někdy vodu.
1: A k čemu ty si myslíš, že je termoska?
5: Aby smrlo pít.
1: A co se do termosky může dávat?
4: Třeba šťáva nebo vodu. A tak dále.
6: Třeba nějaká voda nebo kofola.
7: Čaj, hlavně když dlouho nepiješ, tak bude stejně furt teplej.
1: A jak to, že bude furt stejně teplej?
7: Protože ta termovka je teplá.
8: A ještě čaj je v tom, proto kdyby byla zima a déšť, tak aby ses oteplil.
1: A co se může ještě do termosky dávat?
8: Polívka.
1: A proč polívka?
8: Aby vydržela dlouho teplá.
1: A kam všude si můžeš termosku vzít?
9: Třeba iž jdeš na lyžování.
10: Když jdeš na procházku nebo na výlet.
11: A když jdeš třeba na kole.
12: Když třeba jedeš na koloběžce, tak ti někdo vezme pití, třeba mamka nebo taťka. A když jedeš na kole, tak se to dáš do držáku.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočíš.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V České Lípě je ode dneška informační cedule na místě sběrného tábora pro sudetské Němce. Mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku od zítra nepojedou vlaky. Výluka potrvá 2 dny. Zítra bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně až zataženo, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
3: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
2: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos. Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Podrobnosti přidáme už za chvíli. Na pomezí Heroutovy a Železničářské ulice v České Lípě je nová informační cedule, připomínající internační tábor pro sudetské Němce. Na místě nynějších garáží dnes odhalil vlastivědný spolek Českolipska spolu s německými pamětníky odsunu po konci druhé světové války. Na místě je reportér Jiří Jelínek.
4: Tábor tady stál už za války. Těsně po ní ho místní národní výbor transformoval na sběrný a internační tábor pro německé obyvatelstvo a lidi, kteří se za války nějak provinili. Do zrušení takzvaného Belágru na konci roku 1946 tudy prošlo na 20 000 lidí. Víc než 200 z nich pobyt zde nepřežilo. Ostatní byli většinou odsunutí. Z původního tábora toho mnoho nezbylo. Pár staveb, studna a několik stromů. Postupně se to tady transformovalo na areál s garážemi a zahrádkářskou kolonií. Loni o Belágru vyšla kniha historika Michala Rádla. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: 2 dny nebudou jezdit vlaky mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Výluka začíná zítra. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu, pojede v čase od 8 ráno do 4 odpoledne. Ranní a večerní spojení jedou normálně. Pro cestující z koli budou připravené nosiče. Ale elektrokola autobusy nevezmou, varuje na svém webu dopravce. Omezený prostor bude i pro cestující z kočárky. Lidé na vozíku nebo skupiny nad 20 osob se musí předem objednat. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce, informoval o tom státní zemědělský intervenční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím nahlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informace o škodách podat ještě dnes a zítra.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé čekejme i bouřky a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 65 u obce Rádlo na Jablonecku dejte pozor, jsou tam ovce na vozovce, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Stále krásné a v rámci možností pohodové pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jak už určitě víte i z našich zpráv od Ivety Bláhové, vláda rozhodla o zrušení poplatků za televizi a rozhlas a slíbené podrobnosti bude mít za pár minut kolegyně Johana Tománková. Pak se podíváme na týden kontinence a v rámci pořadu Co je nového navštívíme malou obec na Turnovsku, kterou si za malou chvíli představíme. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, je 15 hodin a 12 minut a teď už ke slíbeným novinkám v oblasti koncesionářských poplatků. Televizní a rozhlasové poplatky lidé od příštího roku nejspíš platit nebudou. Českou televizi a Český rozhlas má od ledna financovat stát ze svého rozpočtu, rozhodla o tom vláda. Oběma médiím kabinet zároveň výrazně snížil částky, se kterými mají v příštím roce hospodařit. A další detaily má redaktorka Johana Tománková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Obě média dostanou dohromady o necelou 1,5 miliardy méně, než mají teď. Ty konkrétní částky představil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
2: Základní částka, uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
1: Televize tak má dostat příští rok o 1 miliardu méně, než letos získá z poplatků. U Českého rozhlasu jde o 350 milionů. O snížení peněz se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dozvěděli ředitelé Českého rozhlasu a České televize až z dnešní tiskové konference. Předem o té částce společně nejednali. Aktuální reakci obou ředitelů zjišťujeme. Oba nicméně už dřív řekli, že snížení rozpočtu by znamenalo omezení tvorby a propouštění.
0: A co se bude dít s tou poslaneckou novelou, která měla platit od poloviny roku?
1: Tato novela měla od poplatků osvobodit některé skupiny obyvatel, třeba seniory nad 75 let, vláda ji ale ještě nestihla projednat. Ve sněmovním systému nicméně pořád je. Její předkladatel Patrik Nacher z hnutí ANO k tomu řekl, že by mohla už teď postrádat smysl.
3: Já ji můžu kdykoliv stáhnout, samozřejmě nedává smysl paralelně jako vedle sebe nějaké dvě věci, které se nedoplňují.
1: Objevují se už také první reakce opozičních poslanců. Podle nich převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet omezí nezávislost veřejnoprávních médií.
0: Říká redaktorka Českého rozhlasu Liberec Johana Tománková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: žár.
1: Pohodové pondělní odpoledne, vám i 8 minut před půl čtvrtou, stále přeje Český rozhlas Liberec. A dnes nejenom, že začal nový pracovní týden, ale začíná také Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadu lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě víc, mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové v operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo i zcela odstranit.
2: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
3: Popisuje 75-nice Dagmar své trápení z úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
2: Ten efekt byl okamžitý.
3: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
4: Se to stahuje a pak ten palec.
3: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
4: Takže by se neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího kříže. Obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
5: Ta noha se mírně hýbe.
6: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
3: Popisuje lékařka Dita Benešová.
6: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a to správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
3: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
4: Kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
3: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
4: Takže můžeme zašít?
3: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupili stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
4: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
3: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář a jeho snad nesmrtelná písnička Kdo vchází do tvých snů má lásku nám dozněla přesně 9 minut po půl čtvrté. Vy dál ladíte Český rozhlas Liberec a je tady rubrika Co je nového a my míříme na Semilsko. Kousek od Turnova je v krásné krajině Českého ráje obec s přibližně 1100 obyvateli, okolo které, když jedete, skoro nemůžete přehlédnout vodárenskou věž, unikátní vodárenskou věž. Řeč je o ohrazenicích a ve vysílání vítám nezávislé starostu Františka Nováka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Já jsem v úvodu chtěl kromě té vodárenské věže zmínit také přes 200 let starý zájezdní hostinec u Pirámu, ale ten jste se, jestli se nepletu, rozhodli zbourat a vytvořit jakési sportovně společenské centrum. Jak jste daleko?
1: A tak tady vás musím trošičku poopravit, protože hostinec u Pirámu stále stojí a existuje a byl restaurován z prostředků Evropské unie již před drahným časem. Aha. Ale to, co zmiňujete, tak je vlastně hostinec v centru obce na návsi a tento hostinec je taky historickou budovu, i když ne památkově chráněnou. Nicméně je to srdce obce a do obce patří. Takže máte správné informace, že se chystáme ho opravit. Zvažovali jsme, jakým způsobem. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo zachovat budovu jako podobu budovy. Nicméně bohužel pravda projektantů a stavitelů říká, pokud není dobrá střecha a stavba je vlhká, tak se nevyplatí investice. Takže bohužel bude muset srovnat ze zemí. Nicméně vyroste budova podobného rázu, vesnického rázu, i když ne přesná kopie. A využíváme pozemek, který je za touto budovou a tam chceme přistavět novou velkou tělocvičnu, zároveň jakoby i sál, která v obci velmi, velmi chybí.
0: No tady musím tedy říct, že se mi očividně hostince slévají, jak už to tak bývá, ale děkuji samozřejmě za upřesnění. No a koukal jsem, že u vás se řeší také komunikace, jako třeba nová křižovatka pod Hřbitovem, křižovatka za Sokolským hřištěm. Tam asi moc radostí nejásáte, je to tak?
1: No úplně ne, samozřejmě to jsou poměrně složité stavby. Speciálně pod tím Hřbitovem vzniká celá nová zástavba na soukromých pozemcích a protože jsme v těsném sousedství Turnova, takže musíme s ním spolupracovat a zaplať pánbu spolupracujeme velmi dobře. A tam je to složitější, napojujeme se na infrastrukturu města a samozřejmě musíme brát v ohled i zájmy přilehlého závodu Antolín, takže je to trošku složitější. A ta druhá křižovatka, to je takový trošičku bolest naše taková, protože se jedná o zcela malinkou křižovatku a nicméně dnešní ceny projektu, když na mě tedy projektant vybalil cenu asi 250 tisíc za projekt jedného Bčkové malé křižovatky, takže jsem to musel zabrzdit a scháníme někoho rozumnějšího.
0: Tak vám samozřejmě budeme držet palce, ale pojďme také trochu nabrat z toho optimistického soudku. Je něco, co vám v poslední době naopak v ohrazenicích udělalo radost?
1: No určitě. Funguje nám tady velmi dobře Sokol, který je letitým spojencem obce a vlastně se stará o většinu kulturních a sportovních akcí v obci. Má naši plnou podporu. Poslední takovou aktivitou největší byl Ohrafest, třetí ročník, který umožňuje začínajícím kapelám, aby zde vystoupili. Měli jsme tu 6 kapel a po počátečních trošku rozpadcích a deštivém počasí bylo letos počasí úplně skvělé. A takže se nám na něm sešlo něco přes 200, mezi 200 a 300 lidma obrátky. Tak fakt to bylo jako pěkný, velice spokojení, všichni byli, moc si to užili. A kolem toho hned následoval dětský den, který je již tradiční sokolskou akcí, a kde jsme měli takovou velkou účast dětí, tak kolem asi 45-50 dětí, taky si poskákali na hradě, měli soutěže, No, tak to jsou takové asi radostné události, které samozřejmě působí ke stmelení obce a myslím si, že občané jsou na spokojení.
0: Tak to samozřejmě rád slyším. No a kdybyste třeba nás přes Polní teď lákal do Ohrazenic, na co by to bylo?
1: No, úplně nejjednodušší asi je krásné posezení u našeho hostince, který je tedy v provozu a máme tam obrovský javor, pod kterým se krásně sedí a zhlíží se dolů do návsi. Tak to je pro takový, který mají rádi nějaké zdvihání pivních půl litrů a potom cyklisti, kteří si tu můžou zastavit. No a samozřejmě náš vodojem. Musím tedy podotknout, že vodojem je bohužel vodárenská stavba v plném rozsahu funkční, tudíž není možný volný přístup, ale snažíme se několikrát během roku a maximálně tedy i přes letní sezónu, aby si občané mohli a návštěvníci mohli vylézt nahoru po schodech, rozhlednout se z výšky 27 metrů do okolí. Je to hezký pohled občas za hezkého počasí a to je asi taková stěžení. No a samozřejmě je to takové tady celkově příjemné zázemí na průjezd a na všechny možné výlety do okolí, ať už je to Turnov anebo Český ráj.
0: Pane starosto, já vám moc krát děkuji za pozvání, děkuji tak samozřejmě za čas, který jste nám věnoval, ať se vám v Ohrazenicích všem daří, mějte se krásně a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji a srdečně zvu všechny návštěvníky. Naschledanou.
0: Naším hostem na telefonu v pořadu Co je nového byl starosta Ohrazenic František Novák.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zhruba na 3 týdny je ode dneška uzavřený sjezd do Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova. Maximální cena nafty zítra klesne pod 39 korun, u benzínu zůstává skoro beze změny. V Liberecké zoo odchovali mláďata 2 druhů supu a orla nejmenšího. Zítra bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně zataženo, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 35 je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení má trvat 2 týdny. Důvodem je výstavba krajních pilířů nového mostu. Pro odbočení do Hodkovic musí řidiči použít až sjezd v Jeřmanicích. Nový most by měl být hotový na konci září a měl by přispět i k vyšší bezpečnosti provozu, sdělila starostka Hodkovic Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Je nevyhovující délka nájezdu ve směru od Turnova, protože v tom připojovacím pruhu vlastně stojí teďka ten nosník mostu, tak se bude celý předělávat. Bude bezpečnější odbočování a bezpečnější průjezd v okolí Hodkovic.
0: Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Liberecká zoo má nová mláďata ohrožených dravých ptáků. Zoologové úspěšně odchovali mládě orla nejmenšího a 2 druhů supů. Jedno mládě supa hnědého a 2 mláďata ohroženého supa mrchožravého. Všechna se vyklobala v líhni a později chovatelé přemístili do hnízda rodičů. Chovný pár orla nejmenšího má už 15. potomka, říká mluvčí Liberecké zoo Barbara Tesařová.
3: Jsme aktuálně jediná zoologická zahrada na světě, která tento druh množí. Přestože odborná literatura uvádí věk dožití 15 let, tak obou jedincům z našeho chovnému páru je již 25 let. A naši zoologové se domnívají, že i to může být příčinou, proč se nám v posledních letech líhly jenom samci.
0: Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 200 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, které jsou hrazené zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle čekejme i bouřky. A nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 10 v Železném Brodě na Jablonecku havarovala 2 osobní vozidla, projíždějte opatrně. A na silnici 65 u obce Rádo na Jablonecku také dejte pozor, jsou tam ovce na vozovce, projíždějte tudy také opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí. Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchače nic nemají.
0: No tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám
0: tropy.
1: Dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: No,
1: určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo, to se možná takovou pamatujete, že to bylo takový,
0: určitě.
2: No jistě je to si paměť, já si to pamatuju, no a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat, víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohleto, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte pro Boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte vymrát.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
7: Vypadáte prostě. Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
8: A co, přijel jsem ze Skotska.
7: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
8: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
7: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
8: Ale ze Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
8: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
7: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
5: Nebo padat.
8: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
7: Jo.
8: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
7: Ano, já jsem Karel.
8: Jiřina. Tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
7: No tak to už vůbec ne teda.
8: No tak děvče, no.
7: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
8: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
7: Ano.
8: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
7: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimr dal. No to, počkej, Oldo, veřejnodopravní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... hodnotného vymrdal, jako Jirka vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on takhle, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, ale já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice. Kdyby to
1: asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Wimr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. No, tak to až si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na Harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak, lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petra Blunského taky, ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné odpoledne a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách. Čau Peťo.
4: Děkuju.
7: A já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to. Tak
4: děkujeme.
3: Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy. Jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak
9: to, vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník, scénka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
11: Ano.
10: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím, jo?
11: Jo. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co se?
11: Smím prosit.
10: No kdyby to šlo, ježněji, jsem dáma, která se
11: má. Aha, jo. Smím prosit?
10: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu a už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo?
13: Ano.
12: S dámou.
13: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
13: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
13: No jak pokračujte, já už dál nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
13: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dál třeba něco.
13: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Noci jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím by se mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
13: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
13: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny, takže 15. října 99. To se prostě nezapomene
0: a
2: samozřejmě. Já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: režisér
0: dost,
2: František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
3: Takže,
2: no, opravdu, tehdejší. Ani, abych někoho na někoho nezapomněl, no vaše Klauzu, tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nemoc, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabít, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. neuvěřitelné věci. On chrlí krev, on dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě, jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka a další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesný jmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme.
4: Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
5: A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky,
3: ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
6: Ano, takový tu, se pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: No, tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak...
1: Dobrý den.
7: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: A Zdárek,
3: dobrý den.
1: A?
7: Paule a pane Jablonsk, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
8: A já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme
6: no,
1: si hlas.
6: No, Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
9: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
6: On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
6: Jo.
10: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nimi já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to se na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. To neodpovíte na takovou otázku. druhá otázka byla, aby jsem jim potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím, ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek, víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně se to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Sviní, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no tak.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové u rádia se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvínkem souboj. Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spibl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju. Krásno,
2: bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.

0: reklamie a hlavně vidí přímost.
1: O čeho máte ten červený nos?
0: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
1: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
0: Ta porad polehává.
1: Ne, nemocná?
0: Ne, lína.
1: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
0: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
1: A zkoušel jste to počítat před spaní?
0: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
1: A teprve pak jste usnul?
0: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
2: to je. Kolik vás tu ještě je?
1: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
1: Vlastně sestro.
3: Vám něco chybí?
1: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
3: Chybí vám něco?
0: Jo, tolár. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
3: A jak je starý?
0: 160 let.
3: To je on?
1: Já nejsem tolár.
3: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
1: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
3: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
1: Hrejte, sestři, já, to je takhle, víte, já, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
3: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
1: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
3: To je on?
0: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
3: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
0: No,
3: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
0: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
3: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
1: Ježi, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.
4: A to je finále a tečka za dnešní Humuriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
5: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
4: Určitě, anebo někde u vody.
5: Přesně tak.
4: Nebo ve vodě.
5: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
4: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Vybavení nové moderní knihovny v Turnově už je téměř hotové. Za podání návykové látky člověku bez jeho vědomí bude hrozit až rok vězení. Zítra bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně až zataženo, místy přehánky a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 350 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
2: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vrátí k roku 2024, tedy předloňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Nová městská knihovna ve Skálově ulici v Turnově už je téměř celá vybavená nábytkem a technikou. Informovala o tom mluvčí města Marcela Jandová. Pracovníci v okolí budovy dokončují terénní úpravy. Jsou hotové trávníky, osvětlení a přístupová cesta. Slavnostní otevření je naplánované na 1. září.
4: Veškeré vybavení knihovny vyjde na téměř 3 miliony korun, celá knihovna na víc než 112 milionů. Radnice získala dvě dotace z Evropské unie, které pokryjí zhruba polovinu všech nákladů. Tento pátek budou lidé ve městě přenášet knihy ze staré knihovny Antonína Marka. Zapojit se může veřejnost. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V hejnicích ve Frýdanském Výběžku hledají zaběhlé stádo ovcí. Jde o 17 malých zvířat černého zbarvení. Informoval o tom starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj na Facebooku. Ovce by se měly pohybovat mezi hejnicemi, lázněmi Libverda a Peklem. Pokud je někdo spatří, měl by zavolat majitelce, jejíž kontakt nalezne pod starostovým příspěvkem, případně starostovi. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí bude zřejmě trestný čin. Návrh novely trestního zákoníku dnes vláda poslala do sněmovny. Za přimíchání drogy třeba do pití nebo jídla bude hrozit až rok vězení. Pokud bude obamná látka využitá k usnadnění jiného trestného činu, soud bude moct poslat pachatele do vězení až na 3 roky. V krajním případě smrti oběti pak hrozí až 10letý trest.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat. Odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Stále. Stále hezké pondělí 15. června, jsou 4 minuty po 17. Začíná den v kraji, který za malou chvíli zahájí souhrn regionálních událostí a Iveta Bláhová. Pak se s kolegou Jiřím Jelínkem podíváme, jaké strasti provází stavbu kanalizace v českolipské místní části Stará Lada. Regionální stopař nás živě vezme na návštěvu v útulku Šťastná srdíčka ve Stanovém Zlaté Olešnici, kde se starají zejména o handicapované psy, a s Kateřinou Kubíčkovou uceleně projdeme všechny letní opravy silnic v Libereckém kraji, abyste vy řidiči měli přehled, na co se připravit. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Od zítřka až do konce října bude uzavřená polovina silnice na průtahu Liberce ve směru na Děčín. Důvodem je oprava mostu nad sousedskou ulicí. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus zůstane otevřený. Stejně jako sjezd do Pavlovic. I tak ale musí řidiči počítat s velkými kolonami. Více o letních opravách a možných komplikacích se dozvíte už za chvíli. V Turnově začala rekonstrukce vodní elektrárny. Radnice je nechává opravit za více než 53 milionů korun. Vodní elektrárna na Malé Jizeře v areálu shořelého mlýna je několik let nefunkční. Ve strojovně stavbaři bourají podlahu, zasypávají suterén a budují otvor pro nová vrata. V létě tam usadí nové turbíny a další technologie. Elektrárna by mohla začít fungovat na podzim. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení má trvat 2 týdny. Důvodem je výstavba krajních pilířů nového mostu. Pro odbočení do Hodkovic musí řidiči použít až sjezd v Jeřmanicích. Nový most by měl být hotový na konci září a měl by přispět i k vyšší bezpečnosti provozu, sdělila starostka Hodkovic Markéta Kauerová ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Je nevyhovující délka nájezdu ve směru od Turnova, protože v tom připojovacím pruhu vlastně stojí teďka ten nosník mostu, tak se budeme celý předělávat.
1: Až 95% štěrku by mohli silničáři v Libereckém kraji opakovaně používat při zimní údržbě. Pomoc jim v tom má mobilní třídicí linka pro recyklaci kameniva a písku. Společnosti to přinese úsporu nejen při nákupu posypového materiálu, ale také za skládkování nevyčištěného štěrku po zimě. Po poslední zimě vytřídili silničáři zatím 3000 tun kameniva. Podle předsedy představenstva silnice LK Petra Správky jde zatím o zkušební provoz.
3: Vývojový program dále pokračuje, dále s tím pracujeme. 2 poloprovozní zkoušky dopadly správně a teď se postupně připravujeme.
1: 2 dny nebudou jezdit vlaky mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Výluka začíná zítra. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu. Pojede v čase od 8 ráno do 4 odpoledne. Ranní a večerní spojení jedou normálně. Pro cestující z koli budou připravené nosiče. Ale elektrokola autobusy nevezmou. Varuje na svém webu dopravce. Omezený prostor bude i pro cestující z kočárky.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pojďme se v Českém rozhlase Liberec podívat, jaké máme meteorologické vyhlídky. Minutu před čtvrt na šest vítám ve vysílání Pavla Júzu z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejprve zjistíme, jaké nás čeká počasí večer, v noci a nad ránem tady u nás v Libereckém kraji.
2: Tak teď v současné době to v Libereckém kraji vypadá tak, že je většinou oblačno a teplota dosahuje 15 až 17 stupňů, na horách je o něco chladněji, kolem 10 stupňů. A v nejbližších hodinách očekáváme postupné ubývání oblačnosti a možná by se mohlo i vyjasnit, nebo bude nějaké jasno až polojasno. A vítr, který v současné době je slabý až mírný, tak by měl trochu zeslábnout, takže při zmenšené oblačnosti a slabším větru očekáváme pokles teplot pod 10 stupňů, asi tak na nějakých 10 až 7 stupňů, možná někde by mohlo být i malinko méně. A zítra ráno bude přibývat oblačnost a odpoledne očekáváme na většině území déšť nebo přehánky, nedá se vyloučit i nějaká bouřka. A zítřejší maximální teploty budou tak asi 19 až 22 stupňů, to znamená o trochu tepleji než dneska. Na horách 15 až 18 stupňů, čili taky o něco tepleji než dneska. A vítr by měl být o trochu slabší než dnes.
1: Říká Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zwar zu bequemer.

0: Českém rozhlase Liberec ve dni v kraji Hana Zagorová, studánka Stříbrná. My se teď v našem vysílání vypravíme na opačný konec, tak říkajíc pramene. Začala stavba kanalizace v českolipské místní části Stará Lada. Přípravu projektu provázely vyostřené diskuze mezi obyvateli a radnicí o výši příspěvku obyvatel na stavbu. Město nakonec rozhodlo, že sumu prozradí až později.
1: Tamhle bagr kope díru, tam se bude ukládat vedle ležící keramické potrubí, takže stavba začala, jste rádi?
2: Určitě jsme rádi.
1: Říká předseda osadního výboru Stará Lada Tomáš Hejl. Je, tady couvá na nás nákladní sklápěčka plná něčeho.
2: Jo, to je zásypový materiál.
1: Tady byla taková kontroverzní věc spojená s tím, a to je ten příspěvek na stavbu obyvatel. Kolik lidí se teda nakonec usneslo, že se teda připojí, zaplatí nějaký poplatek?
2: Jedna věc je, že jsme teďko podepsali s městem smlouvu o spolupráci s tím, že nám město vybuduje veřejný části kanalizačních přípojek. Tuhle tu smlouvu s městem podle mých informací podepsali takřka všichni přes 70 nemovitostí. Co se týče příspěvků na kanalizaci, to je další téma, který se bude řešit až po dokončení kanalizace, takže to teďko není předmětem jednání vůbec.
1: Ta částka zatím tedy stanovená není, ta se bude stanovovat až následně.
3: Ano, domluvili jsme se, že vlastně bude stanovená podle skutečných nákladů.
1: Říká radní České Lípy Nela Cirmontérová z hnutí ANO.
3: A zase to budeme komunikovat dopředu s těmi občany, aby opravdu nedošlo k nějakému nedorozumění nebo tomu, aby vlastně si mysleli, že musí něco platit brzy, neměli by na to čas a tak podobně.
4: Já mám ten názor, že zákon ten poplatek za zhodnocení definuje docela jasně.
1: Říká Josef Koudelka, který je jedním z mála těch, kdo smlouvu zatím nepodepsali.
4: Je na to prováděcí předpis od ministerstva financí. Vydali i nějaký metodický pokyny teda a vychází to podle toho na desetinu toho, s jakou částkou přišla paní starostka.
1: To znamená těch 100 tisíc, jo?
4: No, oni chtěli nějakých, mám 170 tisíc původně.
1: Ano.
4: A ono to vychází tak na 17.
1: Vedení města tvrdí, že pokud lidé dobrovolně nezaplatí poplatek, který stanoví, mohou to přikázat vyhláškou. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Především handicapovaní pejsci jsou klienty útulku Šťastná srdíčka ve stanovém části Zlaté Olešnice na Tanvaldsku. S různými zraněními jsou těžko umístitelní do rodin a k tomu navíc potřebují hodně často drahou péči. Jak to v takovém zařízení chodí a jakou pomoc potřebují, to se vydal zjistit náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze Šťastných srdíček ve Stanovém na okraji Zlaté Olešnice, úplně tak na okraji civilizace, tak trošku, což je pro psí útulek určitě dobré místo, protože ten štěkot neruší alespoň obyvatele přímo ve vsi. My jsme museli od toho hlavního psince jít kousek dál, jednak tam byl už hodně rizikový signál a tam bychom se vůbec neslyšeli, takže máme kolem sebe jen pár pejsků, kteří už se vyštěkali, ale vy jich tady máte snad 40?
3: Ano, 40.
2: To se dá zvládnout?
3: Dá se to zvládnout i v jednom.
2: No, úplně tomu nechci snad ani věřit, protože ti pejsci jsou navíc ještě s různými chorobami, s různými postiženími, některým chybí nožička, je spousta dalších nemocí. Jak se k vám vůbec dostávají vaši psí klienti?
3: Pejsci se ke mně dostávají převážně teda z jiných spolků, že mám několik spolků, s kterými spolupracuji, že je to ověřené, pejsci přijedou očipovaní, na očkování, mají za sebou základní karanténu, takže já už se tady starám jenom o tu jejich fyzickou schránku.
2: Říkáte jenom, ale to je opravdu hodně v uvozovkách, protože to je samozřejmě velice důležité. Ta fyzická schránka totiž jako často bývá ve velkém nepořádku a pejsci potřebují samozřejmě nejenom stravu a místo, kde mají bydlení, ale i veterinární péči a to je hodně drahá věc.
3: Veterina to je největší položka, no, největší výdaj, ale i ty veterinární diety, protože potřebují většinou nějaký na citlivý zažívání, ale opravdu ty ortopedické operace, to je asi, každý měsíc jich je několik, takže to je opravdu hodně.
2: Kde se na to nechají sehnat peníze? Z rozpočtu jednoho člověka to určitě nejde.
3: V tomhle počtu už to sama neutáhnu, takže jsem více závislá na darech teda od lidí.
2: Jak je možné vám pomoci? Určitě asi nejlépe přímo financemi.
3: Nejlepší jsou finance, anebo po domluvě, že mám jenom pár jako značek granulí třeba, co krmíme, tak něco zaslat.
2: No, ale jenom ty osvědčené.
3: Ano, ano, žádný jiný neberu, no.
2: Znáte ty pejsky všechny? Je to možný počítat, uhlídat v tomhle z toho?
3: Určitě znám všechny, občas mi to chvilku trvá, než se trefím se jménem, to je jasný. Ale uhlídat se to dá, oni ti pejsci zapadnou do té smečky, do té svojí party. Mám je rozdělený, že jo, že jako nechodí úplně všichni naráz ven, ale třeba po deseti.
2: Po deseti, no, já jsem byl trošku zděšený, když jsme sem přijížděli, jste nás právě s jednou smečkou vítala, ale tak to jsem si myslel, že jsou to vlastně všechno vaši psi a nečekal jsem, co nás čeká tady nahoře.
3: Je to tak, no, a to vlastně takhle ven chodí na volno ti chodící. Že doma mám ještě ochrnutý, ty jezdí na vozíčkách a ty chodí jenom jakoby po té cestě, ty nepouštím do lesa, takže.
2: Ono to je opravdu hodně na konci světa, cesta sem je sama o sobě poměrně náročný výkon, nicméně vy si asi dopřáváte ráda náročné výkony, protože v sobotu se chystáte zaběhnout na psí závody do Lišného na Cuketa do Krejsa, my budeme moc rádi, když vám tyto závody vynesou něco na vaši bohulibou činnost.
3: Děkuju moc a na závod se moc těším.
2: Tak se přijďte podívat i vy do Lišného v sobotu od rána na Cuketa do Krejs na psí závody s překážkami, charitativní běh. No a budeme moc rádi, když pomůžete paní Martině Dostálové a Šťastným srdíčkám.
1: Říká náš regionální ohař, stopař Jaroslav Hoření. Já moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám dál dělá společnost, posloucháte Den v kraji. Do začátku letních prázdnin zbývají zhruba 2 týdny. Období, kdy děti nechodí do školy, města a obce často využívají pro opravu silnic. Uzavírky ulic budou na mnoha místech v Libereckém kraji a podrobnosti k chystaným opravám zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Iveta Kalátová se jí nejdříve ptala, jaké komplikace čekají řidiče v Liberci.
1: V Liberci se bude v létě pracovat na několika frekventovaných silnicích. I nadále řidiči neprojedou Londýnskou ulicí ve směru do Stráže nad Nisou. Silnice je tam kvůli opravě mostu uzavřená už od května. Práce by měly skončit v prosinci. Místo musí řidiči objíždět po silnici 1/35 nebo přes Pavlovice. Další uzavírka, která potrvá i v létě, je v Jablonecké ulici v centru města. Ulice je neprůjezdná od Šaldova náměstí ke křižovatce s ulicemi Gutenbergova a Komenského. Objízdná trasa vede mimo jiné Husovou ulicí. Tudy jezdí i autobusy MHD, které vyjíždí z Vítězné ulice. Z toho důvodu v místě dočasně řídí provoz semafory.
2: To byly uzavírky, které už trvají, ale jaké další přibydou?
1: Kromě těchto 2 uzavírek, které už trvají, se v létě přidají ještě další. Pracovat se bude na Tržním náměstí a v přilehlé Budyšínské ulici. 10. června začnou silničáři pracovat taky v ulici Letné. V přípravě už je taky oprava Masarykovy ulice, zřejmě tedy bude oprázněná chvíluka tramvají ve směru do Lidových sadů. Současně se bude pracovat i v úseku mezi Soukeným náměstím a ulicí na Rybníčku. Další práce na modernizaci sítí město připravuje taky v Jungmanu nově ulici. Velkoplošná oprava čeká taky Hodkovickou ulici v úseku mezi ulicí České mládeže a Poštovním náměstím. Tam omezení potrvá zhruba měsíc. Uzavírky a komplikace musí řidiči v Liberci očekávat i v menších ulicích, mezi nimi je například Vojanova u Obrázku nebo třeba Zahradní a Růžodolská.
2: Jaká bude situace na krajských silnicích?
1: Na Českolipsku budou pokračovat práce na obchvatu Svoru, kvůli nim je neprůjezdná silnice 1/9. Řidiči můžou uzavírku objet přes Českou Kamenici, Chřibskou a Horní Podluží. Provoz v létě zkomplikuje taky oprava mostu v Novém Boru, uzavřené jsou i 2 silnice v Brništi. První z nich ve směru na Lindavu, druhá ve směru na Valenice. Zavřená bude i nadále taky silnice mezi Brništěm a Zákupy, kde se opravuje historický most. Komplikace budou taky na silnici 1/35 ve směru z Liberce na Turnov, konkrétně u Hodkovic nad Mohelkou, kde stavbaři opravují most. Provoz je proto svedený do 2 jízdních pruhů ze 4. Na silnici 1/35 zároveň pracuje ředitelství silnic a dálnic na opravě mostů v Liberci. Silnice je proto částečně uzavřená.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
2: To štěstí chtěl bych jednou mít.
1: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
2: Jenže blázny si dělá dál.
1: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec se i teď 3 minuty po 3/4 na 3 probíráme naším dnešním vysíláním v rámci Dne v kraji. Vám nabízíme to nejzajímavějšího a míříme na Jablonecko. V Horním Machsově včera slavnostně odhalili kapli smíření. Unikátní otevřenou stavbu, která vznikla na základech bývalé márnice a hřbitovního domku. Tvoří ji kromě zbytků zdí také bílé trámy. Podstatnou část zastřešení je pak skleněný kříž, kterým prosvítá nebe i okolní krajina. A na místě natáčela reportérka Jana Švecová.
1: Je to splněný sen, mám radost, že se nám to takhle povedlo. Sešlo se spousta lidí, takže radost.
2: První pocity jednoho z hlavních organizátorů, Michala Tůmy, bezprostředně po odhalení kaple, kterého se zúčastnili desítky lidí. Cesta k ní trvala ale téměř 20 let, popisuje.
1: Tak už 19 let vlastně usilujeme o obnovu Maxovského hřbitova a ve spolupráci s městem Lučany nad Nisou jsme obnovili zdi, hlavní kříž, ošetřovali ty hroby, to bylo vlastně hlavní taková činnost, no a ta kaple vlastně je takovým závěrečným třešničkou na dortu vlastně.
2: Ta kaple se nazývá Kaplí smíření, co vlastně byl ta myšlenka?
1: Jsme na hřbitově, to znamená, že na hřbitově se lidé směřují s odchody svých blízkých, to byla jedna rovina velmi důležitá. Jsme v Sudetech, takže se směřujeme s historií tohohle kraje a podle nás je vlastně naší morální povinností se postarat i o ty hroby a o to místo jejich posledního odpočinku, protože tam odpočívá mnoho generací těch lidí, kteří museli odejít.
2: Stavba přišla na 3 miliony. Třetinou přispěla obec Lučany, zbytek museli místní získat pomocí nadací, soukromých donátorů, ale i příspěvky a prací místních. Jedním z nich byl také autor projektu, architekt Ladislav Toulec.
3: Místní komunita si řekla, máme tady ruinu márnice a pojďme s tím něco udělat. Věděli jsme, že márnice to už nebude, že to tenhle účel není potřeba a chtěli jsme to dát dohromady a vlastně najít tu náplň, kterou nakonec jsem spatřil vlastně jenom v té úctě k minulosti a k té sounáležitosti s krajinou a s našimi předky.
2: Podstatná část celého toho projektu je sklo, je tam skleněný kříž, je tam vlastně to srdce té kaple od Zdeňka Lhockého. Jak jste vlastně přišel k tomu kříži, k tomu sklu?
3: Tady sklo k tomu patří od nepaměti, je to prostě duchem tohohle místa, to sklo živilo tady lidi a chtěl jsem, aby ten prostor byl otevřený a proto jsem chtěl nějakým způsobem ho odlehčit i směrem nahoru.
2: Popisuje architekt symboliku skleněného kříže ve střeše kaple a ocenili to i příchozí.
4: Bílá barva, prosklené, krásný.
5: Jako Nevarov druhej, no.
6: Je to úžasné místo, dneska sem přišli úžasní lidi a je skvělý, že tady je s náma celá vlastně ta minulost pod náma jakoby pohřbená, ale zároveň symbolicky je tady s náma. A já si myslím, že základem lidské společnosti je prostě dialog přes generace, přes různý národy a kultury a názory, to je prostě základ úplně všeho.
2: Uzavírá jeden z místních, spisovatel a historik Petr Placek. Tak.
0: Jana Švecová tady měla dnes poslední slovo ve Dni v kraji. Máme 8 minut před 18. V 18 hodin vám přinese Iveta Bláhová zprávy a pak vás čeká Šarm Lady Klokočníkové. No a zítra vám v našem vysílání přineseme podrobnosti k dnešnímu protestu rodičů dětí z Jabloneckého gymnázia u Balvanu proti ředitelce Michaele Mutl. Regionální stopař také přiblíží chystané zámecké slavnosti ve Svianech. Přidáme i statistiky nehodovosti na silnicích v našem kraji. No a v písničkách na přání si zasoutěžíme o další 2 lístky na koncert Divokýho Byla ve Vratislavicích. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Česká televize a Český rozhlas budou v pondělí stávkovat. Ve Vítězné ulici v Liberci tento týden skončí dopravní omezení. Turnovská radnice začala opravovat vodní elektrárnu na jezeře. Zítra bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně až zataženo, místy přehánky a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Česká veřejnoprávní média ohlásila na pondělí výstražnou stávku. Ta je reakcí na návrh zákona o změně jejich financování, který dnes schválila vláda. Mediální zákon ministra Klempíře za motoristy počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Spolu s tím by měli dostat k dispozici celkem o 1,4 miliardy korun méně. To by znamenalo omezení výroby a propuštění až 700 zaměstnanců. V Liberci ve středu s dvouměsíčním zpožděním skončí uzavírka frekventované Vítězné ulice. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Oprava začala v loni v září a zpozdili ji nedokončené přeložky inženýrských sítí. Další komplikací byla koordinace s pracemi teplárny Liberec na přípojce Severočeského muzea. Při výkopech taky museli stavbaři neplánovaně odstranit staré plynové vedení. Za opravu silnice město zaplatí necelých 75 milionů korun. Prodražila se přibližně o 3,5 milionů. A to kvůli použití kvalitnějšího materiálu a taky úpravám staveniště během zimy.
2: Stavební firma pracovala v úseku mezi Štefánikovým náměstím a Masarykovou ulicí. Oprava se týkala silnice, chodníků i přilehlého parku a zeleně. Vedení města zahájilo obnovu Vítězné ulice v roce 2017. V budoucnu by měla být Vítězná součástí vnitřního městského okruhu, který by měl odlehčit dopravě v centru. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Turnově začala rekonstrukce vodní elektrárny. Radnice ji nechává opravit za více než 53 milionů korun. Vodní elektrárna na Malé Jizeře v areálu zhořelého mlýna je několik let nefunkční. Ve strojovně stavbaři bourají podlahu, zasypávají suterén a budují otvor pro nová vrata. V Léke tam osadí nové turbíny a další technologie. Elektrárna by mohla začít fungovat na podzim.
3: Jakmile pracovníci dokončí přípravné práce, začne stavba provizorního mostu a zahrazení vodních kanálů. Podle mluvčí města Marcely Jandové jsou hotové díly turbín. Montovat se budou v srpnu. Vodní elektrárna by měla v budoucnu zásobovat elektřinou provoz sportovního areálu Maškova zahrada, popřípadě některé další městské budovy. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou dnes začala oprava mostku u druhé přehrady ve Mšeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Mostek vede přes potok, který do nádrže odvádí vodu z nedalekých rybářských sádek. Pro chodce cyklisty je připravená provizorní trasa. Práce na opravě potrvají minimálně do poloviny července.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat. Odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a ojediněla i bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve sloupu v Čechách na Českolipsku ve spojovací ulici se střetla dvě osobní vozidla, na místo jede policie, projíždějte opatrně. A na silnici 14 v Liberci se střetlo osobní vozidlo s nákladním, na místě probíhá vyšetřování nehody, je neprůjezdný levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A i dnes v pravidelném čase krásné chvíle s šarmem přeje Lada Klokočníková. Tak už známe desítku šarmantních, pro které můžete hlasovat do konce září a dnes vám první z nominovaných osobností představíme. Bude to František Kinský. V módních trendech se zaměříme na dámské letní overaly a kalhotové kostýmy. Kouzelnou moc bylinek nám přiblíží etnografka Hana Macháčková. Expert na etiketu Daniel Schmidt v dalším díle seriálu o etiketě poví, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci. Taky se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a v konci Šarmu jednoho z vás za hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku odměníme. Tak nabídku znáte a druhý červnový magazín i o tom vašem životním stylu může začít.

0: A teď určitě potěšíme paní Ederovou z Krkonoš, Růženu Svobodovou z Prahy, Martu Siglovou z Mochova a řadu dalších posluchačů a posluchaček, kteří poslali hlas ve 30. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku panu Františku Kinskému. Protože jejich typ František Kinský je dnes prvním hostem Šarmu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Kinský, velká radost, že tady máme tu desítku a že se s vámi budeme opět setkávat na rozhlasových vlnách i v našem Šarmu. Já když se podívám na to vaše pracovní vytížení, tak si říkám, že v poslední době je to opravdu velké množství věcí, které vás zaměstnávají. Modrá krev televizní, rozhlasová práce, koncerty, setkávání s diváky, s posluchači. Jak se to dá všechno zvládnout s Šarmem?
1: No, musíte to zvládnout a mě to baví. Já to dělám rád. Já se hrozně rád s lidmi potkám, hrozně rád se s lidmi setkám. Mě vlastně těší, když mohu někomu udělat radost. Když jsme u nás a teďka já tam jdu směrem k zámku, ať vidíte, jak z dálky už vás lidi zaostří a už se tak jako blíží a vy víte, co to bude. Bude to potřesení rukou, bude to pozdrav, bude to žádost o fotografii, bude to žádost o podpis. A pokud to jenom trochu jde, tak každému vyhovím, protože si myslím, že když jsou ty lidi ke mně tak milí, přece se nemohou chovat nemile. Takže já to udělám samozřejmě rád.
0: Musí vás určitě také těšit ten velký zájem, který sklízí modrá krev na televizní obrazovce, protože tam, když to tak řeknu laicky, válcujete všechny ostatní pořady.
1: Já s toho mám nesmírnou radost. Vůbec jsme netušili, že budou 4 série. Ta modrá krev odvedla velký kus práce. Velký kus práce. Změnila v mnoha případech myšlení, změnila v mnoha případech pohled na ty takzvané modrokrevníky, nebo modráky, jak jim říkáme my. A i těmi diváky je velmi pozitivně přijímán.
0: Takže to je jedna vaše velká radost. Já si myslím, že naše rozhlasové zámecké léto. Další radost, protože jdeme do dalšího ročníku.
1: No na to se moc těším. Jako opravdu na to se moc těším. Těším se na dvě zámecká léta. Těším se na zámecké léto s rozhlasem a pak se těším na to novozámecké hudební léto, které budeme pořádat my u nás v Kostelci. Kdy vystoupí, to nám takové hvězdy, že nám to někteří ani nevěří. Jako opravdu u nás bude hrát Míša Majský, Lukáš Vondráček, Karmína Burana. Je to neuvěřitelné.
0: Takže krásné léto v Kostelci nad Orlicí. No když už jsme se dostali na váš zámek, tak máte tam nějaké místo, kde si rád odpočinete a kde čerpáte tu energii, kterou přece jenom člověk potřebuje někde nabrat?
1: My jsme si udělali s tím mým úžasným týmem takový obýváček v té jedné místnosti v galerii. A musím říct, že tam si s chutí jdu, tam si sednu a nechám to na sebe jenom tak plynout.
0: Přesto člověk musí se asi nějakým způsobem udržovat v kondici. Já mám takový pocit, že u vás také jste trochu změnil image za tu dobu, co se známe, takže co pro to člověk dělá?
1: No tak změnil jsem image, zestárl jsem za tu dobu, co se známe.
0: Já bych řekla, že jste zeštíhlel, máte nový účes.
1: Ano, bývávaly doby, kdy jsem nosil delší vlasy, teďka nosím kratší vlasy, protože mi někdo řekl, že to Jacka dělá mladší. Jinak musím trošku říct, že vlastně nedělám nic, měl bych něco dělat, procházky bych měl dělat a jsem lenivý a jezdím všude autem.
0: To já si myslím, že se nachodíte při těch seriálech Modrá krev, při zámeckém létě až. Poslední otázka, máte nějaké životní moto?
1: Víte co, možná nejjednodušší je to, co by byl rád, kdyby se mě opravdu v plné míře povedlo držet se desatera. Ono to stačí v životu.
0: Mnohokrát děkujeme za hezká slova, za vaše životní krédo, které jste mi dal. František Kinský byl naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Pravidelné módní trendy a pravidelný host, návrhářka Jitka Šedová ve studiu. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Minule jsme končili kostýmy, dámskými kostýmy. Pojďme jimi dnes začít, protože léto už je tady a my určitě budeme chtít třeba i na tu dovolenou nějaký ten kostým zabalit. Doporučíš, Jitko?
1: Můžu doporučit podle toho samozřejmě, do jaké destinace jedeme, na jakou dovolenou se chystáme. Myslím si, že třeba na tu sportovní to až tak třeba brát nebudem, ale pokud jedeme na nějaké poznávání, kde víme, že se budeme procházet po městě, po historických centrech, nebo zkrátka, že si to chceme jakoby užít i v tom hotelovém rezortu, tak nějaký ten letní kostýmek si tam zabalit můžeme. Kostýmek neznamená, že si musíme představit sako a nutně ať už dlouhé kalhoty, nebo nějakou sukni a že spíš bude to vypadat jako business moda, ale může to být kostýmek z lnu, z buretového hedvábí, může to být kostýmek i z pevnější bavlny a můžou to být třeba šortky a sáčko, dejme tomu i klidně jakoby trošku přiléhavější a s krátkými řasenými rukávky nebo něco, z čeho vlastně opravdu dýchá to léto a jindy než během léta si ho nevezmeme.
0: Takže v létě kostýmky ano, víc sukňové nebo kalhotové? Mám pocit, že v poslední době jsou to spíš ty kalhoty, které k saku bereme.
1: Je to tak, že sice se přikláníme jako ženy víc do těch kalhot, že potřebujeme být stále akční a připadá nám, že nám ty kalhoty to dovolují, ale můžou to být i sukňové, protože pokud volíme opravdu lehký materiál, tak i lehká sukně vypadá velice dobře. Může ta sukně být ať už dlouhá a to sáčko může být krátké, anebo může to být opravdu zase takové to delší sáčko nebo sakové šaty a pod to k tomu třeba vzít ať už ty šortky, anebo klidně tu krátkou sukni. To už je na nás.
0: Slíbili jsme také, že se nezaměříme na overaly. Overaly tím mají bohatou historii. Oni prý sahají až někdy do 18. století.
1: Overaly jako takové vycházejí opravdu z pracovní módy, kde vlastně to nosili víceméně víc muži než ženy, protože ty v té době nosili opravdu výhradně ty sukně a žena v kalhotech byla výjimečná a zvláštní a podezřelá. A tudíž, jak se nám furt ty módní trendy takzvaně vracejí a inspirujeme se vždy něčím, co už v historii odívání bylo, tak zkrátka to padlo i na ty overaly. A myslím si, že od té doby, co ženy oblékly kalhoty, tak overaly jsou velice jakoby nutnou součástí ty dámské módy.
0: V čem je jejich výhoda?
1: Výhoda je něco jako šaty, oblíknete a nemusíte řešit. A pokud jste milovnice kalhot a nechcete řešit přesně, ano, vezmu si kalhoty a teď co nahoru k tomu, tak vlastně to splňuje tady tuhle tu podmínku toho pohodlí. Můžeme zvýraznit pas, můžeme nechat volně splývat ten overall. Je kombinovatelný, že můžeme podvléknout něco pod to nebo něco přes to. Podobně tak, jak se chováme k šatům, které nám dovolují vrstvení, tak ten overall je podobné.
0: Mám takový dojem, že overall sluší spíš vysokým štíhlým ženám. Je to pravda?
1: Myslím si spíš, že záleží na tom, jaký ten střih toho overallu je. Takže můžeme mít třeba overall, který je přiléhavější a má krátké nohavice, anebo to může být overall, který je volnější a má široké nohavice a tam zase jako je krásný, když je to splývavý materiál a vleje za námi podobně jako zase třeba rozevláté šaty. Je to zkrátka o tom, co si chceme dovolit, co si nechceme dovolit, co nám dovoluje naše postava a v čem se cítíme dobře.
0: Pokud bychom se zastavili u barev, tak u těch overallů je to také to vyletnění, barevnost, není to ten černý overall, který si vezmeme třeba?
1: Myslím si, že přesně tak, jako je to o tom zase, co se nám líbí, takže může být hodně barevný, pestrý, může být puntíkovaný, může být riflový, z tenké rifloviny, může být i ze šifonu, kde pod ní podvlíkneme, dejme tomu, jenom nějaký jakoby tělovej, počívkový díl, může být z krajky. Je to podobný jako u těch šatů opravdu, ale není tam sukně, jsou tam kalhoty dole.
0: Dobře, overaly a kalhotové kostýmy jsme dnes probrali s módní návrhářkou Jitkou Šedovou, takže už víme, co si vzít sebou na dovolenou. Děkujeme a těšíme se na další rady v magazínu Charm. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se to, blíží. Už v nadcházejícím týdnu si budeme připomínat magické období letního slunovratu. K němu patří i svatojánská noc z 23. na 24. června. V lidovém prostředí se tradovalo, že právě o letním slunovratu mají bylinky tu největší sílu. Souvisí s tím, že právě teď je většina rostlin v plném květu. Při takovém tradičním sběru bylin bylo třeba dodržovat přísná pravidla. Patřilo k nim i magické ticho. Dívky a bylinkářky musely při trhání mlčet, nesměly se ohlížet ani smát, no nebylo to jednoduché. Na další zajímavosti se na Roboušské faře zeptala etnografky Jičínského muzea Hany Macháčkové má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Cítím sušené bylinky a ty k té svatojánské noci patří, ovšem čerstvé květiny také nemohou chybět.
2: Samozřejmě čerstvé květiny nesměly nikdy chybět, protože měly svou specifickou kouzelnou moc.
1: Říká se, že to je devatero kvítí, ale záleží to spíš na náhodě, co v tu chvíli, když se rozeběhneme do okolí, najdeme, anebo tam některé druhy skutečně by měly nebo musí být.
2: Záleží na to, k jakému účelu je použijeme, protože pokud by si dívka chtěla uvít ten věneček, tak tam bylo jedno, jaká bylina tam prostě je, jen museli splnit to, že byla natrhaná na devatero mezích nebo sedmero mezích a muselo být devět druhů. Nesměl samozřejmě chybět rozchodník, říkalo se mu také cvalníček, který měl specifickou moc. Jednak věštil dívce, jestli se vdá nebo nevdá ten daný rok, protože když ji uschnul, tak samozřejmě se nevdala. Pokud zůstal zelený, tak měla naději, že se může vdát.
1: Tak rozchodník určitě.
2: Rozchodník určitě, samozřejmě trhali svatojánské kolo, což je kopretina, která nesměla chybět a věneček bez ní vypadá zvláštně tanicovatý.
1: Nedomrlý,
2: ano, krásné slovo české. Samozřejmě by neměla chybět mateří douška, která má tu významnou moc. Je to jednou z důležitých bylin, které se při svatojánské noci používaly, ale ta se používá spíš při tom stlaní svatojánské postýlky.
1: Tady už jsou sušené bylinky. Ne, to není levandule, to je ostřejší.
2: To není levandule, ostřejší. To je šalvěj, která má samozřejmě tu výraznou vůni, která odpuzuje zlé síly. Samozřejmě ty byliny měly základní funkci, že měly odpuzovat zlé síly, protože při svatojánské noci ty zlé síly se mají možnost dostat do naší reality a škodit. Proto naši předkové se snažili ochránit jak sebe, tak úrodu, tak své obydlí před čarodejnicemi a právě těmito zlými silami nejrůznějším způsobem proto používali ty byliny. Důležité bylo, že měly být čerstvé, takže samozřejmě věneček nebo opasek z pelinku měl zabránit ušknutí nebo působení čarodejnic.
1: Kromě šalvě, což je to babské ucho asi, ano. Co ještě v té směsi bylo?
2: Oni je nesušili, oni využívali možnost použít
1: přímo
2: živé květiny, ale samozřejmě, když připravovali děti nebo i mladé dívky tu svatojánskou postýlku, tak se tradovalo, že byliny posvěcené tím, že na něm spočinula hlava svatého Jana nebo tělo svatého Jana, měly o to výraznější moc, takže se využívaly pak nasušené na léčení nejrůznějších neduhů, také do toho škapulíře, kde se jim přisuzovala významná magická moc.
1: A nebylo jedno, co se do toho škapulíře dalo, určitě?
2: Nebylo jedno, ale stejně při přípravě té svatojánské postýlky se vlastně využívaly místní zdroje. Když zrovna odkvetlo něco, co bylo potřeba, tak se to muselo samozřejmě něčím nahradit, ale neměl by samozřejmě chybět řebříček, mateří douška, černý bez, protože černý bez měl obrovskou moc, zvlášť nasušený se používal při kloktání, při bolestech v krku. Čerstvé listy černého bezu vlastně pomáhají proti bolesti, snižují horečku a další léčivé účinky známe každý, kdo pijeme bylinkové čaje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: A i dnes je tu náš seriál o etiketě a expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: No a čeká nás zase velice zajímavé téma, které jste pro nás vybral, a to je veřejné opravování výslovnosti a gramatiky, pokud se podíváme na vztah starších vůči mladším. Kdy nás ti starší rádi poučují, nebo kdy ti starší rádi poučují mladší a opravují je?
2: Přesně tak, stává se to i nám, protože i vůči nám jsou některé osoby starší a může jim přijít na mysl, že to třeba neříkáme správně, nebo bychom to měli jinak vyslovovat. Výměme z tohohle výčtu prohřešků proti etiketě vůči mladším jakékoliv vzdělávání. Pokud jsem učitelka, učitel a mám vést žáky k nějakému výkonu, k nějaké znalosti, tak je musím opravovat. Samozřejmě zdvořile, korektně, podle toho, abych si získala svoji autoritu jako učitel, učitelka. Stejně tak musíme umět opravovat naše děti, ale v zájmu zase jejich vzdělávání. Úplně jinou situací je ale opravovat někoho na veřejnosti, když někdo neřekne něco správně, nebo dokonce upozorňovat na to, že díky své, řekněme, vadě řeči něco není srozumitelné, nebo by to měl říkat jinak. Ne, že by tohle bylo příliš časté. A zároveň, pokud tohle se vyskytne, tak je to opravdu dehonestující pro člověka, který ve společnosti říká něco s dobrým vědomím a svědomím a starší lidé ho opravují. I starší lidé dělají ve výslovnostech různých věcí chyby. Představme si tedy, že by nás na veřejnosti mladší lidé opravovali, jak ten moderní jazyk se vlastně teď nově vyslovuje. Hmm. Máme novou češtinu, je spoustu nových slov, které mnohdy ani nevíme, jaký význam mají. Hmm. Takže máme-li jiný názor na výslovnost toho či onoho, nebo že ten člověk třeba neříká tu věc špatně, tak je opět vždy otevřená komunikace, ale v ústraní, ne před někým. A zároveň zvažte, zdali máte k tomu člověku tak dobrý vztah, že máte mandát ho vlastně vůbec opravovat.
1: Takže noblesně opět přejít, nechat být, protože zkrátka to je pravidlo společenského chování.
2: Ano, být elegantní a zdvořilost nemá věk, už jsme to říkali na začátku našeho seriálu, zdvořilost je starší vůči mladším a mladší vůči starším stejná. I přesto zlaté pravidlo, chovejme se k ostatním i k mladším lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden.
2: Děkuji za pozornost. Mějte se krásně.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: šarmem do společnosti.
1: Dnes bychom vám chtěli představit projekt Podnikám česky, který sdružuje podnikatele po celé republice. V klubech si vzájemně pomáhají a také se vzdělávají. V Hradci Králové jsou dva podnikatelské kluby, a to multioborový a také investiční. Jsou otevřené pro každého, kdo chce načerpat anebo sdílet zkušenosti. Členové zvou na přednášky různé odborníky, ale radí si i sami mezi sebou, protože motem projektu Podnikám česky je, že spolupráce je víc než konkurence. V hradeckých klubech působí i podnikatelka Ivana Kolbabová, která Janě Kudivejsové přiblížila svoji práci a také hlavní témata v podnikatelských klubech. Tady je rozhovor.
2: Největší zájem vnímám, že je o marketing, že vlastně dneska každý podnikatel řeší, jak se zviditelnit natolik, aby lidi si kupovali jeho služby. Takže my si tam zveme různé odborníky, ať to jsou různé sociální sítě, ať je to strategický marketing. Ti odborníci za náma přijdou a podělí se s těma lidma o to svoje know-how zpravidla zdarma a ty lidi získají cenné informace a ještě v bezpečném a přátelském prostředí. A to je v rámci multioborového klubu a v rámci investičního klubu za téma, který táhne nejvíc, je diverzifikace a rozložení portfolia. Mnoho lidí dneska už má investiční nemovitosti a vlastně řeší, co dál a kam ty peníze je možné ještě dál dát, aby to bylo bezpečné, aby tam byla určitá likvidita a aby se jim to zhodnotilo dostatečně, když už podstupují nějaká rizika, tak aby za to měli ten adekvátní výnos.
3: Jací podnikatelé jsou mezi vámi? Jsou to spíš ti drobnější nebo třeba i zástupci velkých firem?
2: Já bych řekla, že je to tak půl na půl. Živnostníci, OSVČ a majitele malých firem. Zpravidla, když to je majitel malé firmy, tak má několik jednotek zaměstnanců a ti OSVČ nebo ti menší podnikatele, ti většinou to táhnou celé sami. Takže se tam i radíme, jak předávat kompetence, co je ještě dobré a co už není dobré pouštět dál. Takže těch rad tam člověk získá spoustu a ty zpětné vazby jsou krásné, že jim je to přínosem a že toto jejich podnikání poslalo do jiných úrovní a můžou potom i vydělávat víc peněz.
3: I vy sama jste podnikatelka, nebo už teď podnikáte v tom, že radíte, jak podnikat?
2: Ne, já sama podnikám, já jsem napsala knihu, takže ta moje cesta je i šíření knihy do světa. A ta kniha je o finanční gramotnosti, takže v tom já třeba pomáhám těm podnikatelkám a já sama v tom vlastně podnikám. Zároveň s manželem 12 let podnikáme v rámci realit. Takže ten rozhled ohledně peněz a podnikání si myslím, že mám poměrně velký.
3: A když teď odhledneme úplně od práce, tak všechny ty projekty, o kterých mluvíte, to jsou finance, jsou to starosti, je to podnikání, je to úřad, je to papírování. Jak relaxujete?
2: Můj největší relax je s mýma třema dcerama, protože máme tři menší dcerky a to je pro mě největší odměna, když to podnikání mi dá tu svobodu a já mohu ty 2-3 dny třeba odpoledne strávit s nima a jít si projít do lesa s pejskem. Že to je pro mě největší odměna a relax v rámci vlastně celého života.
3: No ale zase na druhou stranu věřím tomu, že ty 2-3 dny volna jsou vykoupené tím, že další dny jsou potom nabité. Jak to zvládáte se třemi malými dětmi?
2: Musíme fungovat s partnerem velmi dobře jako tým a neumím si tohle představit sama. Takže funguje partner skvěle, manžel mě ve všem podporuje, když cokoliv potřebuju. Je i takový, že zvládne s těma dětma opravdu vše od A do Z, což se dnes úplně až tak nevidí. A zároveň ve velké spolupráci je sestra, babička, máme i paní na hlídání, takže je to o tom, že spoustu věcí se deleguje, co jde, a takový ten kvalitní čas s těma dětma si necháváme sami pro sebe, abychom s nimi mohli být tady a teď.
3: V projektu Podnikáme česky jsou i podnikatelky. Narážíte někdy i na tohle téma, že třeba jim i poradíte, jak na to a jak to zorganizovat?
2: Určitě, je to velmi žádané téma, hlavně u žen a maminek, které potřebují vyvážit ten život tak, aby mohli pracovat, aby mohli vydělávat dostatek peněz a zároveň, aby zůstali matkami a aby si ty děti mohly užít, protože ty dětičky vyrostou a ten čas letí neskutečně rychle. Ta obrovská síla je v tom, když slyšíte od jiné ženy, že ona to má stejně. V okamžiku, kdy ty ženy slyší, že ty jiné ženy to mají podobně, tak se necítí špatně, ale vidí, že je to zkrátka nějaký proces toho života, že když se rozhodnete podnikat, tak to sebou nese spoustu úskalí, i co se týká organizace rodiny.
3: Ale nese to i výhody.
2: Obrovské. Za mě to je jednoznačně svoboda.
3: Vyžaduje to velkou disciplínu?
2: Já si myslím, že podnikání vyžaduje velkou sebedisciplínu. Že pokud jdete podnikat a nemáte v sobě zakořeněný jasně cíl a to, proč to děláte, tak to velmi rychle sklouzne k tomu, že chodíte na kafíčka, na kterých ale nevyděláváte a vlastně doženou vás ty finanční problémy. Takže za mě je to hodně o sebedisciplíně a o tom si rozvrhnout ten čas, aby to bylo efektivní a zároveň, aby vám to ty peníze zkrátka přinášelo.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30.

podporují každou soutěž šarmu. Doufám, že to už konečně vyhraje. Děkuji vám, tak to nám napsal pan Zdeněk Rokitenský z Hradce Králové. My vám mnohokrát děkujeme. No a uvidíme, kdo to vyhraje. Budeme držet pěsti všem nominovaným. Vám, pane Rokitenský, ale posíláme krásnou knížku. Doufám, že vás potěší. A i váš hlas postupuje do losování o 10 hlavních dalších cen, které vyhlásíme koncem října. Tou hlavní, jak jste slyšeli, je televizor. Pro tuto chvíli blahopřejeme a přidáváme ještě písničku pro vás.

Tolik tedy písnička pro pana Rokytenského, doufám, že vám udělala radost a budeme se loučit. No ale ještě než se rozloučíme, mnozí se ptáte, jestli už jsou v prodeji lístky na náš gala večer, tak jsou a vy se můžete obrátit na adresu hkpoint.cz. Budeme se těšit, že toho 23. října se i s vámi setkáme. No a to je z dnešního magazínu vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Charm a Lada Klokočníková. Mějte se hezky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vybavení nové moderní knihovny v Turnově už je téměř hotové. Silničáři v Libereckém kraji testují mobilní třídicí linku na štěrk a písek. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který od příštího roku ruší rozhlasové a televizní poplatky. Zítra bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně zataženo, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Nová městská knihovna ve Skálově ulici v Turnově už je téměř celá vybavená nábytkem a technikou. Informovala o tom mluvčí města Marcela Jandová. Pracovníci v okolí budovy dokončují terénní úpravy. Jsou hotové trávníky, osvětlení a přístupová cesta. Slavnostní otevření je naplánované na 1. září.
2: Veškeré vybavení knihovny vyjde na téměř 3 miliony korun. Celá knihovna na víc než 112 milionů. Radnice získala dvě dotace z Evropské unie, které pokryjí zhruba polovinu všech nákladů. Tento pátek budou lidé ve městě přenášet knihy ze staré knihovny Antonína Marka. Zapojit se může veřejnost. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Až 95% štěrku by mohli silničáři v Libereckém kraji opakovaně používat při zimní údržbě. Pomoci jim v tom má mobilní třídicí linka pro recyklaci kameniva a písku. Společnosti to přinese úsporu nejen při nákupu posypového materiálu, ale také za skládkování nevyčištěného štěrku po zimě. Po poslední zimě vytřídili silničáři zatím 3000 tun kameniva. Podle předsedy představenstva silnice LK Petra Správky jde zatím o zkušební provoz.
3: Vývojový program dále pokračuje, dále s tím pracujeme. Dvě poloprovozní zkoušky dopadly správně a teď se postupně připravujeme, aby jsme mohli zahájit od září ostrý provoz. Jinými slovy, třídit podle platných legislativních regulí.
0: Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce, informoval o tom státní zemědělský intervenční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod méně. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měly příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 400 000 000 korun méně než letos. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To ale kritizuje vedení obou médií sněmovní opozice.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 14 Liberci se střetlo osobní vozidlo s nákladním. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je neprůjezdný levý jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem? Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím. O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
1: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
2: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
1: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
3: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
1: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
4: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2. Poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionální horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda do dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Předtím zase, já jsem začal lézt na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že ale já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje, jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že 8000ovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000ový vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000ovku, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví, jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně si věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale a tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, ne otázka spíš, jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu

0: zhruba o 1 miliardu korun, Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
1: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7 000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
2: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a vyšní.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
3: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo Povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt. Počasí. V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přeháňka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu, tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona, Stonewall Jackson, mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers.

0: Tragický příběh disjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří.

jazyku Saharu a to už potom vím, co přijde dál. Půjdu si vzít elixír a ruce, nohy i svůj knír, přitáhnu si k tělu trochu víc.

0: kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Klasika Tomatý Hall a já Smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

0: Mary Lou.
1: Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewall Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nešvil nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice Nebo Zízek a Petřín mohly vypadat. Ve velký

0: V Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
1: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
0: V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
2: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
0: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, kránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ujedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem, kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy u Zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem. A pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tuze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a mejn, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a mejn, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uvedl a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tuze držím a přičindlivý lidé mám tuze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tuze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz a kor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tuze rád viděn. Tuze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tuze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tuze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrej a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbili. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého Červojiše na Červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta márovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paraguajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paraguajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my.
0: Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Miluji tě, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale nejen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích, téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Pívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon, teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp, a ta druhá řekne, že je větší píp, a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, tady je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? No? Proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmo lokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to dal, a on ploval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, byl se koupat, to aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké může být mobil jako školní pomůcka.
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit, ale normálně to říct a ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
2: je toho dost moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
2: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
2: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne a vykřičník a děkuju vám.
1: No,
2: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi, teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání této elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky, že jo?
2: To procvičovalo mozek, ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá, zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát aha, nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, v známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly
2: jo,
0: nožičky
2: ale
0: a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne. Mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé. A to se velice těžko odhaduje. A pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se. Není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, ale který může to točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Mm-hmm. Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, tak to jo, to je to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně úrazy srdce, byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohleto?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené ubory, jako stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem, rád jsem si to vyslechnu a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžu mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 tročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že... Jo. Děkuju.
0: Jo, dobře, já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Peťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás do Brna. Katarino, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne?
3: No,
0: mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikli nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec kvôli tomu je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: proste... No jen to řekněte, klidně to řekněte... Přesně tam.
3: Nepočula jsem dobře, co jste
0: se pýtali? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšel. Jako potřeboval ho třeba syn, aby si často věděl dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
3: No, syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa ako potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě len malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štaty. Statistiky, čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už polročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano. Majte sa pekne.
0: A i vy?
3: Prajem peknú noc.
0: Dobrú noc. A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Halo, halo, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte, jak to vypadá u vás školství ve Vysokém Mýtě?
2: Školství, tak já mám dvě děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvádět, ale samozřejmě jsem... Pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: Úplně hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, kterým já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, teď vzpomínají na to, jestli hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě je tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Takže já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bouslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat no, po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budeme povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, když třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a napsal, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, Štěpi, to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po 5, ne? Po 5, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli sticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víte, ať víme.
2: No, tady je, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy plus, minus a tak dále prostě nic nevyřeší.
0: Mm-hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako. Ano.
0: No,
2: buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako když přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešily.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno. Jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto. Marta, Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování, kyberšikanu, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do jedné hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky, anebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na tom půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej. Jenomže zakázat mu to zase, to je, víte jak, no, řekně mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže takže si to vydupe?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla od samcať po samcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Děkuju. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Na své.

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu, Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal, pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinu skřínku. To mě vůbec nedošlo, úplně jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novu, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si vyzvolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, to kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lenk, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky, děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všes musíš být doma. Všes je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali bruskit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
1: Jindra to dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a Nespavce. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne. A nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon? A případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon? A vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované? Nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích, vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mání taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub po svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímujete ty dětska, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám, teda, nebyl asi proto, ale bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně. No.
0: Dobrá, tak dobrá, dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuli učitelky, to zase, já bych jim to neupíral, naše matikářka mě bavila, vždycky má co mne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To já tak jsem měl změty se, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama nemluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplné. Samozřejmě, jak dětská přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, než odezdávat telefony, bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže toto je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, co se tam někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zlý pán, že jo?
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším ano? Velmi špatně. No teď je to krásné.
1: No,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý druhá zlý pán i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Ano, je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování, když to vás zaprý, to tak je to špatný, protože u toho může vás zvonit, jo. A my si tam, pardon, já nějak chlapím. A určitě, že to povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
1: No. Takže je to špatný, když si telefon je ruší, když učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: No, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to na chvíli jde.
1: Jo, jde to? Takže, když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo?
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být tašte a používat ho, když ho potřebuje. A to se používala svých doučata a oni to tak dělali a někdy se přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala pozor, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to dá chtěla říct.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer. Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se a tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, ďakujem. No, já mám takýto názor. Ty děti prídu už závislé do škôl na mobiloch, některé skoro od kolisky. Takže škola by mala sloužit aj na to, aby od tých mobilov, od takého nemožného používania odnaučila. Kdo to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa dcery pýtali, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného. Teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mám zapnutý raz možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať vypočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, nie je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na ohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No, takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, a neviem aké. No proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácie, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly. Aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak, jak boli autá, že Ježiš Maria, už prišlo sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstate všetko.
0: Ďakujem. Ďakujeme i ja, ďakujem a zdravím na Slovensko. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Pôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čumíte na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, aho. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Počuji Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíte.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedá představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ti rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od můžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc,
0: takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachraletější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Halo, halo, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to mám velice rychle.
0: Jenom řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozvány dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozorovala, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. A zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v sedmé třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka, kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručný, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký a toho hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma léto je za dveřmi. Mimochodem, v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, i tohle.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla Sena Rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepřeletl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu, ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem, a co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano, ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete, jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jaksi nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si z tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu. Žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu, ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundávali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bife na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fouziska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku do prostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.